Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu.

Hořil jsem, hořil dej dům, hořil velkou.

0: firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
0: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy znovu prudce rostou. Na světových trzích zdražují zhruba o 8% kvůli dalšímu vyostření konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují na vojenské údery Spojených států a Saudské Arábie v Iráku i na odražený iránský raketový útok proti americkým silám. Obavy z možného omezení dodávek ropy z regionu zvyšují nervozitu na trzích. Pokračující růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout také do cen pohonných hmot v Česku. Nízký stav Dunaje omezuje výrobu elektřiny ve střední Evropě. Maďarská jaderná elektrárna Pax odstavuje jeden reaktor, protože v řece není dostatek vody pro chlazení. V Rumunsku pak kvůli stejné situaci odstavují reaktory 2. Za mimořádně nízkou hladinou Dunaje stojí dlouhodobé sucho a pokračující vlna veder. Podle odborníků může podobných omezení kvůli klimatickým podmínkám v budoucnu přibývat. Lukáš Horníček má namířeno do Premier League. O českého reprezentačního brankáře se podle portugalských médií vážně zajímá Newcastle United. Braga je ale ochotná jednat pouze v případě, že anglický klub zaplatí výstupní klauzuly ve výši 725 milionů korun. Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Horníček jedním z nejdražších českých fotbalistů historie. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Slavnostního otevření zimního stadionu v Třebíči se zúčastní celá řada skvělých hokejistů. Odchovanci Horácké Slavie se představí v červené variantě dresů. Těšit se můžete například na brankáře Utahu Karla Vejmelku, čerstvou posilu třineckých ocelářů Filipa Pirochtu nebo Martina a Romana Erata. Chybět nebude ani další někdejší hvězda NHL Vladimír Sobotka a další. Aréna se otevře 8. srpna. Jak už od nás víte, na Vysočině se dnes teplota dostane až k 36 a zítra k 38 stupňům. V noci na sobotu se pak mohou objevovat první přehánky. Zapršet by mělo místy také v sobotu.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
11: Vstal si, dokázal jsi jako šampion.
8: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
12: Snídaně šampionů.
13: No jo, už se blíží páteček, krásné ráno vám přejeme my tři, Michal, Jasmin, David, ahoj.
14: Ahoj.
13: Dobré ráno. Jak se vám spalo na dnešek?
14: No, upřímně moc ne. Když jsem se zbudila, koukla jsem se na hodinky, co mi měří ty životní funkce a všechno možný a opravdu mám hodnoty, jakože bych dneska měla umřít, jakože že jsem kaput dnešním dnem.
13: Takže Jasmin je technicky mrtvá, já tak trochu taky co David.
15: Já naštěstí žádný hodinky nemám, takže já jsem byl v pohodě.
13: Takže to je hodinkama.
15: Je to
13: no tak.
15: Tak
13: jo. Sia, Unstoppable, tím začínáme, ať to tady rozjedeme, tak krásné ráno všem.
8: Hit Radio Vysočina.

0: si myslím, že super start čtvrteční snídaně. Avicii, Sandro Cavazza, Without You. Krásné ráno v 6.09 z Rádia.
1: Dneska budeme mít všichni jedinou misi, a to přežít, jo, protože nás opravdu čekají zase tropy, jak někde z Dovči, akorát bez moře, bez jídla zadarmo a všechno tohle kolem. Už kolem 8 ráno má být 25 stupňů a odpoledne mají přijít až 40.
0: Fuj.
1: No fuj.
0: Fuj. Bude to takovej Survivor, tak pokud jste se někdy chtěli zúčastnit tady té soutěže, tak dneska se to nám všem splní. Já jsem teda doma dal, padly jasný instrukce, včera než jsme šli spát, a říkám, to je můj, až se probudíš, zavři všechna okna. Jo, takže my teďka přes večer jsme měli přes noc všechno otevřený, aby jsme to aspoň trošku vyvětrali ještě, když přes noc bylo už asi 20 stupňů, ale instrukce jasný. Jak bojujete proti vedru vy?
2: No, já teda ještě jednu věc k tomu, jaký bude dneska vedro, jo. Mně přijde takový trošku zvláštní, že když jsem ráno vstal, tak jsem si říkal, sakra, už je tady zima, protože je strašně dlouho tma. Aha. A večer, když usínáte, jestli si to všimli, je strašně brzo tma zase. Takže já si říkám, sice extrémní teploty, ale na druhou stranu ta zima už se blíží a já to ještě nechci, takže já si ten dnešek naopak užiju.
0: Takhle, já jsem rád, že vždycky David v tom najde něco pozitivního, to je dobře. A co ty, Jasmin, jak to vypadá u vás doma? Vy máte vlastně,
2: oni mají tu klimatizaci.
1: Ale my nemáme takovou tu, co je tady nebo v kanclech různě a tak. My musíme mít tu rouru z okna, co dělá strašný bordel, jakože hluk.
2: Jste chudáci.
1: A jen v jedné místnosti, že jo?
2: Zvládnete to s tím hlukem.
0: Jo. No hlavně to zvládněte vy, kdo nás posloucháte. Takže jestli jste ještě doma, tak opravdu super tip je možná zavřít ta okna, ať se vám tam to vedro neakumuluje přes ten den, jo. Co se nám tady teďka naakumulovalo, je další parádní muzika. Nelly Furtado, Say It Right, taky Linkin Park, Up From The Bottom, 6.11. Hezké ráno!

0: čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Hit Radio a Nelly Furtado. Krásné ráno. Terminátor má dneska, hádejte, kolik mu je. Davide, tipni si.
1: Jako ten první film?
0: Ne, jako tomu člověku.
1: Tak to nebudu typovat, protože to vím, tak nechám Jasmin.
2: Já to taky vím.
0: Dobře, no. Tak schválně tipněte si, vy, kdo jste u rádia, kolik je dneska Arnoldu Schwarzeneggerovi. Je to přesných 79 let a pořád vypadá, že by nás tady sesekali všechny. Jo. Co on teda sám tvrdí, že dnešní cvičení už pro něj není o obřích svalech, ale o tom, aby si sám dones tašku z krámu a nemusel mu nikdo vázat kaníčky. Jo. Frajer.
2: Jako je to velký frajer a až mi bude 79, až nám všem, pokud nám bude 79, tak jako bejt v takovýhle kondici, to by chtěl každý.
0: No závidíme, já, to byl teda můj vzor, nevím jak, u tebe, Davide?
1: Taky.
2: On se to nepovedlo, co?
1: Mimochodem, on říká, že, trošku navážu na to, co říkal Michal, že v jeho věku už není potřeba si dosahovat nějakých velkých cílů v tom cvičení, ale najít si v každém věku cvičení, které vám vyhovuje, který vám umožní být zdravý a hýbat se.
0: Teda musím říct, že jsem víc jako o polovinu mladší, tak za mě teda opravdový bodybuilding není taky zvednout stovku na bench, ale vstát z gauče bez toho, abych udělal...
1: On se ti to nedaří, co?
0: Tak Arnolde, 79 let, takhle na dálku přejeme všechno nejlepší. Pokud třeba i vy dneska slavíte narozky, i vám, no a za malou chvíli Offenbach, Norma, Jean Martin, Overdrive, tady na Hit Radio. Dobré ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Sestup milénium. Konečná stanice dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude je fajn. Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte kyvadlový provoz. Na trase z Kunštátu na Nové Město na Moravě za Olešnou probíhají práce na silnici, projíždí se kyvadlově.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Tak všechno mám.
1: 6.28, tohle je nejnovější Poetika. Blízko, s vámi Hit Radio, Michal, Jasmina, David a David má...
2: Ranní update.
3: Do bavorských lesů se mají vrátit lavičky pro turisty. Majitelé je v posledních letech odstraňovali ze strachu z odpovědnosti za případné úrazy. Nová úprava zákona má ale stanovit, že lidé budou lavičky využívat na vlastní nebezpečí. 8 mladíků z Pardubicka vyrazilo ve 3 starých Felicích až do Istanbulu. Během 8 dnů ujeli přes 4600 km ve vozech bez klimatizace i moderního komfortu. Nízkonákladovou výpravu na hranici Evropy a Asie označují za jeden z největších zážitků svého života. U jezera Most začíná festival Let It Roll. Pořadatelé očekávají kolem 20 000 návštěvníků na největším drum and bassovém festivalu světa. Během několika dní vystoupí hvězdy jako Pendulum nebo Wilkinson. Na bezpečnost budou dohlížet policisté na souši i na vodě.
1: Tak když řekl ten název Let It Roll, jo, tak vlastně tomu říká zlámaný beat, jo? Ty jsi tam normálně zlomil, Davide. To nebylo schválně.
3: Já jsem si nejenom, mě tam naskočilo Let It Rock.
1: Let It Rock?
3: Říkal, ne, to je Let It Roll.
1: Tohle je Let It Roll.
3: Je fakt, že jsme se tady nedávno, nebo jsme tak trošku ohrnovali nos nad tím festivalem Brutal Assault.
1: Takhle, jestli tady někdo ohrnoval
3: Ty jsi taky ohrnoval.
1: Já jsem neohrnoval, já mám skvělý vzpomínky, ale tak tohle, mě to baví ta muzika, co vás?
3: Já taky ohrnuju teda tentokrát.
4: Jo, mně se to líbí, jakože, nebo takhle, nevadí mi to.
1: Když to začíná, Davide?
3: Začíná to dneska, potrvá dneska. To do 1.8.
1: Dneska, takže vy, kdo máte rádi zlámaný beaty, tak si tenhle festival užijte. No a kdo máte rádi třeba Counting Crows, jako tady David?
3: No, tak na takovýhle festival bych vyrazil.
1: No tak pojďme se to dát, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my 3 srdcovky. Vám hraje Jirka Plnáč mezi 12. a 13. 5+1 vaši. Tak pojďme na to, 6.29 Hit Radio a Counting Crows. Hezké ráno.

0: Tohle jsou Clean Bandit, Envery a tohle je čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, 6 minut po půl sedmé, dobré ráno. Mě by zajímalo, jestli jste někdy překvapili svoji polovičku, že jste uvařili něco dobrého, třeba k večeři.
1: Že jsme neuvařili, tím jsem jim překvapil několikrát.
0: Dobře, tak ty Jasmin.
2: Ne, tak to je to samý, jakože taky bych ho překvapila spíš tím, že jsem nic neudělala, protože jídlo má samozřejmě pořád, ale naopak třeba Kuba mě jednou překvapil, jednou jedinkrát, že uvařil večeři on. Bohužel se to nedalo jíst, protože tam dal příliš mnoho chili, ale zase je expert na vajíčkový snídaně, protože byl na kurzu a teď dělá teda excelentně.
0: No tak dobře, slyšíš to, někdy půjdeme tady k Jasmínům na snídani.
1: Ona nám mezi tím vypere,

0: Že už má ráda tuhle kratou chvíli.
1: To jsi říkala včera, jasně. No proč se na to ptám? Já jsem teda, přiznám se, taky, když jsem zkoušel vařit pro svoji partnerku, tak jsem z toho byl překvapený i já, protože se to nepovedlo. Nicméně, pokud byste vaše vaření, nevaření chtěli posunout někam dál, už to kvejš, tak už za necelou hodinu, tady bude opět rychlá pitka a je tam luxusní výhra. Kompletní sada 9 online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun a vy můžete získat všechny tyhle kurzy.
2: Navíc teďka Přemek Forejt spustil aplikaci, která je úplně nová, jmenuje se Kurzy Přemka Forejta. Je zdarma, najdete v ní několik lekcí, které jsou zdarma přístupné a když si tu apku stáhnete, tak tam na vás čeká tajný kód s 50% slevou na jakýkoliv kurz.
1: Super důvod, proč být u Hit Rádia i okolo půl osmé. No a další důvod, proč být s námi i za chvilku Sunrise Avenue, taky Cyril Stumblinin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800-937-937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
5: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i postilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 000 měsíčně. Více na www.sankro.cz.
8: Sankro.cz.
7: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
9: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
10: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
9: Začneme očistnou koupelí nohou.
10: Následuje relaxační masáž.
9: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
10: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
9: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte kyvadlo na trase z Havlíčkova Brodu na Humpolec. Za odbočkou na Květinov je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů 6.48. Krásné ránečko.
1: Je to doba dovolených a co si budem, moře je na koupání skvělý, že jo? Ale někdo si z něj udělal vyloženě koupelnu. Konkrétně turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo,
0: nekecej.
1: V tom moři.
0: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být ryby úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
0: No, já si říkám, jako vlastně, když si představím chudáci, ty lidi, co si třeba co tam plavou a ty vody si lokly, jo, tak... Vlastně chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnice.
1: Pokusím se,
0: jo. Plaveš si takto vodou, potkáváš svý starý známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou... Bobr mořský. Aha.

0: aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fenomén Šance Liga je zpět a s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu má příští rok zřejmě vzrůst. Premiér Andrej Babiš uvedl, že deficit bude sice nižší než 400 miliard korun, ale vyšší než letošních plánovaných 310 miliard. Ekonomové označují takový vývoj v době hospodářského růstu za znepokojivý. Přesnější odhad podle ministryně financí Aleny Schillerové přinese až srpnová makroekonomická prognóza. Podle analytiků by stát měl v období ekonomického růstu spíše snižovat zadlužení a vytvářet rezervy. Ministr školství odmítl návrh na zrušení 9. tříd. Robert Plaga označil plán předsedy SPD Tomia Okamury za nereálný. Okamura tvrdí, že by změna ušetřila až 50 miliard korun ročně. Podle ministra je ale takový odhad nepodložený. Debata o případných změnách českého školství tak bude pokračovat i v dalších měsících. Požárů elektrokol a elektrokoloběžek v Česku rychle přibývá. Za posledních 5 let jejich počet vzrostl z 10 na 142 případů ročně. Hasiči upozorňují, že největší riziko představuje nabíjení poškozených baterií. Doporučují proto nenechávat elektrokola ani elektrokoloběžky nabíjet přes noc nebo v chodbách a dalších únikových cestách. Podle odborníků souvisí nárůst požárů hlavně s rychlým rozšířením těchto dopravních prostředků. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Rouchovany na Třebícku mají zrekonstruovanou školu, kde své dětství prožil básník Vítězslav Nezval. Obec do památkově chráněného objektu investovala asi 16 milionů korun. Díky tomu mají lidé z Šemíkovic nové zázemí pro pořádání oslav, kulturních událostí i voleb. Jeden sál bude navíc vybavený jako historická učebna, další chce obec zařídit předměty a nábytkem místního sběratele. Milujete pořádné horko? Dneska si ho na Vysočině užijete plnými doušky. Teplota se totiž dostane až k 36, tím ale nekončíme. Zítra můžeme naměřit až 38, v noci na sobotu nás snad místy schladí přehánky.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Ahoj, hezké ráno.
10: Krásný čtvrtek vám všem.
8: Snídaně šampionů.
10: Díky, že jste tady s náma i v tuhle tu chvilku.
9: S vámi Michal, Jasmin a David. No a samozřejmě parádní muzika, Avril Lavigne, Skater Boy, taky Xindl X, no tak pojďme na to, bando.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 6 minut po 7 si dáváte čtvrteční rádio, krásné ráno, Avril Lavigne, Skater Boy.
1: Možná jste někdy zažili pocit jako já včera, hlavně dámy třeba s prstýnkem. Co se stalo, jo? Chtěla jsem si prostě nasadit prstýnek a většinou si je dávám na levou ruku, protože tam mám o něco menší prsty a kůstky než na té pravý. A já jsem to zblbla a dala jsem si jeden prstýnek nesprávnej na levou ruku. A teďka on samozřejmě tam nandat šel, ale jak to známe, tak zpátky. Už to nešlo.
2: Takže tak to je školácká chyba, ale
1: no, samozřejmě. Takže já tam mydlila o 106 mídlovou vodou. Teďka jsem se to snažila sundat, úplně mi bylo horko, měla jsem návaly horka z toho stresu, že to nesundám. Měla jsem nejdřív rudej prst, pak zelenej, fakt mi z toho bylo hrozně. Nakonec se povedlo, ale tenhle ten pocit, to asi známe všichni, ne?
2: No, určitě jo, já teda i s prstýnkem, samozřejmě, když jsem byl menší, tak jsem si zkoušel třeba mamky prstýnek a taky to nešlo úplně sundat, ale nebylo to tak hrozný, asi jako připomněla se mi, jak to je dlouho zpátky, rok, co se tady stalo v rádiu. Já jsem tady nešel, bude to velký přiznání, já jsem tady na chodbě našel kus nějakého plastu, bylo to, já nevím, z čeho to bylo, z kávovaru nebo, nevím. A tak jsem do toho začal strkat prostě prsty.
3: Jo, prst, uf.
2: A ten prsteníček se mi tam normálně zasek, jo. A teďka Jasmin může potvrdit, co se dělo. Já jsem tady s tím, to bylo před vysíláním, já jsem tady s tím chodil na té ruce a nešlo to namazat mejdlem, pak jsme tady sehnali olej, pak jsme šli nakonec za holkama na recepci.
1: Pak recepční přišli sem a snažili se z toho, celý patro a celá budova se vlastně Michala snažila dostat.
2: Vyprostit.
1: Jo, z tohohle. A to je klasický, ale chlap, prostě prostrká ty pazoury, kam nemá.
2: No mě by strašně zajímalo, nebo vlastně radši ani ne, komu ten díl chyběl, protože my jsme to museli rozříznout pilkou, kterou jsme tady našli u sekuritáka dole na vrátnici. A jako nikdo se nepřihlásil. Já vůbec nevím, co to bylo za díl, ale není, neexistuje.
1: David uvíznul někdy.
3: Tak prstýnek jsem taky zkoušel, mamčin, a ono nejhorší, jak popisuje, že když se to pak člověk mermoucí snaží sundat, tak on ještě napuchá a už vůbec to nejde. No.
2: Jako mě to nejdřív přišlo, jestli vzpomeneš, Jasmin, mi to přišlo jako legrace nejdřív, jo? Že jsem se smál sám sobě, jakože to seš ale blbec, Michale, jo? A říkám si, tak jako sranda, vás to pobavilo, ale třeba po, a nevím, 3/4 hodiny to trvalo, tak třeba už po takový půl hodině, už to nepřišlo vtipný ani mě, jo? Protože přesně jak ty říkáš, tak ten prst, on byl dvakrát větší pak a jako nešlo s tím nic, jo?
1: To byl
2: a teďka,
1: párek normálně.
2: A už to bolelo a teďka to tak pálilo a teďka se to řezalo tou pilkou ještě. Já říkám, já už nikdy nikam prsty strkat nebudu. Mě by zajímalo, co by nám na to řekla legenda televizních novin.
4: Paní Zdena zůstala v kořenech zaklíněna celých 11 hodin.
5: Nebylo tady do smíchu.
4: Kromě několika šrámů se jí naštěstí nic nestalo. Na tuhle dovolenou ale jen tak nezapomene a do lesa na procházku už prý nikdy sama nepůjde.
1: No. Zdeno!
2: Zdeno! No tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaké takovéhle podobné historky, kde jste něco někam strkali, a nebo jste se prostě zasekli celý.
1: Kde jste uvízli, to nám dejte vědět. Číslo k nám 777-937-777 a ať to máme hnedka z první ruky s těma emocema, tak budeme rádi za hlasovky.
2: Přesně za hlasovky, no ale budeme rádi i za klasický zprávy samozřejmě. Xindl X, dovolená, to k vám letí teď, no a my se těšíme na vaše příběhy, který pobaví nejenom nás, ale všechny posluchače. Tak pojďme na to, 7.09, Hit Radio, dobré ráno. Za 9.

0: Krásné ráno, zítra rádia, přesně ve 7:15.
1: Kde jste kdy uvízli nebo se nějakým způsobem zaklínili? Na to jsme se vás ptali, já jsem měla včera takovou příhodu s prstínkem. No a jak to teda vypadá u vás? Pojďme rovnou na to.
0: Píše třeba Jirka, zdravím, když jsem dělal montáže satelitních televizí. Při jedné montáži u jedné paní se ozvala příroda a já prostě musel na toaletu. Jak je mým zvykem, zamknul jsem se a co se nestalo? Zámek se rozbil a z 5minutové návštěvy na záchodě se stala 2hodinová, kdy ještě paní musela zavolat zámečníka.
1: To je nepříjemná situace. Josef píše, jednou, když jsem byl malý, tak jsem si hrál s drátovýma sluchátkama se špuntama a jeden špunt se mi zaseknul v nose.
0: A tak to je v pohodě. Vem si, kdyby se ti zasekly v nose dnešní AirPody bez drátu, tak to bys těžko táhla ven.
2: Hlavně za 5000, že jo?
0: No jasně, a to bys udělal. Tak pojďme dál. Další zpráva. Tak mně se to přímo nestalo, ale mému bráchovi, když jsme byli malí, tak jsme jezdili ke známým na vesnici. No a brácha zvídavý tříletý mrně šel zkoumat slepice. Tak strčil hlavu do otvoru, kudy chodí slepice do kurníku. A zasekla se mu tam tak hrozný řev. A pak půl vesnice mu vyprošťovalo hlavu z kurníku. To píše Eva.
1: Já mám dost podobnou story, ještě vlastně, když jsme šli do restaurace, bylo mi třeba tak 6 a tam byly takový mříže železný. A já jsem taky byla zvědavá, tak jsem tam prostrčila hlavu tím otvorem, tam to šlo, zpátky už to nešlo a hlavně já jsem měla jako menší, jako větší uši, což se věkem srovnalo, ale v tu dobu brácha ze srandy říkal ušní modelka, to říká teďka sekře, která se toho nezbavila, bohužel.
0: Ušní modelka.
1: No, že by to byla taková velikost, že tam můžeš vystavovat klidně nějaké jako věci takhle, jo. A takže zpátky to prostě nešlo a opravdu taky skoro celá ulice mě tam tehdy vyprošťovala.
0: Taky píše Tomáš, dobré ráno, kamarád mi vyprávil, že jako malý kluk byl s rodiči nakupovat globusu a našel na zemi zdrhovací pásku. A nenapadlo ho nic lepšího, než si ji utáhnout kolem jednoho z prstů na ruce. Po pár minutách zjistil, že utáhnul pásku až moc a že ji nelze sundat bez pomoci. Rodiče kvůli němu spacifikovali celý supermarket a po pár minutách ho prý někdo z místní údržby vysvobodil. Máme tady taky ještě hlasovku od Káti.
3: Dobré ráno všem do studia, posluchačům. No tak já mám takovou historku a zážitek se svým synem, který je teda dnes již dospělý, ale když byl malý, měl asi cca 3-4 roky, tak je po několikere upozornění, že má zůstat na té chodbě jenom stát a čekat, až připraví mladší dcerku, tak prostě syn si strčil hlavu mezi šprušle na chodbě. Mezi zábradlí, ano, slyšíte správně, mezi zábradlí. Bylo to, byly to takové nervy, protože hlava tam šla, ale zpátky ven samozřejmě ne. Takže jsem prostě celá spocená, červená, rudá, prostě se snažila tu hlavu dostat zpátky. Mezi tím mířovalo druhé mladší dítě, do toho jsem přemýšlela, když by to nevyšlo, co budu dělat, jestli budu volat hasiče, to budu rozřezat, nebo nevím. Takže nakonec jsem mu tu hlavu teda dostala s tama, nevím jakým zázrakem, do dneška nevím. Jedno velké úlevu jsem se rozbrečela a můžu vám říct, dnes to dělá moje vnučka. Takže se potatila a nevím, co tohle je za nápad, ale už tu hlavu mezi těma špošlama na chlubě měla taky. Takže vám přeji krásný den a myslím si, že tohle je snad ještě horší než ten prst, i když ten znám taky moc dobře. Tak se mějte hezky, ahoj Katka.
0: Mě teda Káťa připomněla spoustu vzpomínek z mého dětství. Úplně jsem zapomněl, že jsem tam tu hlavu mezi ty šprusle rval taky. Vy, co vy dva? Měli jste jinde hlavu ve špruslích?
1: Já to říkala před chviličkou, ale to je v pohodě, Míšo.
0: To ty, Davide. David ne. Taky jste psali o zaseknutých prstech v prstýncích, no tak opatrně kam co strkáte. My vám teďka strčíme další hity. Felix Jen, Jasmine Thompson, Jasmine.
1: Jasmine, ale
0: to jsi ty vlastně, ne?

0: má fakt hlas jak ty? Jasmin, ta Jasmin Thompson.
1: Víte, ona.
0: To se, je to ona. To tak já nevím. Felix Jen, Jasmin Thompson, Ain't Nobody, 7.22 na Hit Radio.
2: My jsme se tady bavili o těch věcech, kde jste se dokázali třeba zaseknout, nějakým způsobem zašprajcnout, takže to kolikrát nešlo zpátky, tak píše ještě Martina. Byl u mě v práci pán a říkal mi historku, jak se mu zasekl na ruce prstýnek. Tak jel k hasičům, aby mu ho sundali, ti prý jen tak nemůžou, takže museli jít do nemocnice. A v nemocnici zase zpátky zavolali hasiče a ty ho teda nakonec vysvobodili. Tak co to je?
0: Mě tohle připomíná, když jsme byli malí a určitě se v tom poznáte, když jsme chtěli něco po rodičích, jo, a přišla sa. Tati, můžu dneska ven? Hele, to si domluv s mámou. Mami, můžu dneska ven? Tak to si domluv s tátou. Stejný.
2: Klasika.
0: Děkujeme za všechny vaše zprávy, to nás moc pobavilo. Co vás zabaví za chvíli? Další muzika Enrique Iglesias, Subevela Radio. Taky budeme soutěžit o online kurze vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na silnicích. Řekneme, jak to tam vypadá. Bude doprava, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jojo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers, jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
6: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Žďársku na trase z Nového Města na Moravě na Bystřici nad Pernštejnem u odbočky na křídla. Vyšetřuje policie nehodu nákladního auta s osobním.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Iglesias. Subemela Rádio na Hit Rádiu. Přesně o půl osmé za chvíli. Rychlá pitka. Budete soutěžit o kurzy Přemka Forejta. Nejdřív ale David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: 97letá kuchařka se stala internetovou hvězdou. Důchodkyně z Miami si získala miliony fanoušků videí, ve kterých se svým vnukem vaří tradiční rodinné recepty. Letos se navíc stala nejstarší žijící ženou, která pravidelně tvoří kuchařská videa na YouTube. Názory přátel mohou nový vztah výrazně ovlivnit. Podle psychologů je dobré vyslechnout si pohled okolí, ale konečné rozhodnutí by mělo zůstat na vás. Jediná poznámka od kamarádů totiž může změnit pohled na partnera, i když jste si do té doby skvěle rozuměli. Češi jsou evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Ve slevových akcích pořizují už téměř 60% potravin i drogérie. Obchodníci proto nabízejí stále nové akce a slevy, protože právě cena je pro české zákazníky při nákupech jedním z hlavních rozhodovacích faktorů.
3: Já se přiznám, že včera, když jsem byla nakupovat, tak jsem tam viděla třeba rajčata, který jindy stojí 80 korun, takový jakože skvělý rajčata za 30 korun. Takže já pokoupila, že?
0: To vezmeš, no, člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že jeden z ukazatelů,
3: Skvělý rajčata za 30 korun, takže já pokoupila, že?
0: To vezmeš, no, ale člověk z toho má radost. Já teda musím říct, že...

0: In My Head. Tohle jsou hity pro vaše perfektní ráno. 7.35. Posloucháte Hit Radio. Rychlá
1: pětka. Celý tento týden v Rychlé pětce soutěžíte o sadu online kurzu Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak kdo to bude dneska?
0: Dneska to bude Sára, ta je s námi ve vysílání. Ahoj Sáro.
2: Dobrý den.
1: Ahoj.
0: Dobrý den, ahoj. Ty jsi napsala, že by si přála soutěžit, protože rádi vaříte s tvojí mamkou a že by se výhru chtěla věnovat právě jí. Tak co vaříte, ano? Co vaříte nejraději? Co máš tak nejradši, Sáro?
2: No tak svíčkovou, nebo třeba...
0: No jo, ježišmarja.
2: Řízek s bramborovým salátem a takhle, no.
0: Svíčkovou, tak my tři si asi uděláme výlet do Opavy, jak to tak poslouchám.
2: Jo.
0: No jo, no tak domluveno, hele, máme na tebe kontakt, už i adresu, všechno. Tak Sáro, pojďme to zkusit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Vyjmenuje alespoň jeden sport, ve kterém závodí Ester Ledecká.
2: Snowboard.
1: Ano. Mhm.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké velké zvíře vydává zvuk podobný troubení?
2: Slon.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Drahokam smaragd má rudou nebo zelenou barvu?
2: Zelenou.
1: Yes.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sáro, budeš vědět, jak se jmenuje mládě koně?
2: Žibě.
0: Jo.
1: No a
0: pojďme
1: poslední.
0: Na poslední, to je fofr.
1: Jak se jmenuje parťák Boba, se kterým žije v klobouku?
2: Bobek.
1: Je to tam!
0: To byla asi nejrychlejší rychlá pětka v historii Hit Rádia. Sáro, je to tvoje.
2: Děkuji.
0: Je to tvoje kurz od Přemka Forejta. Za 30 táců. Je to tvoje. Tak máš maminku u sebe nebo poslouchá?
2: No mamka je v práci a zodpolednej to asi řeknu, no.
1: No tak bude mít překvápko hezký.
0: Velký překvápko.
2: Jo.
0: A co ty děláš, Sáro? Ty chodíš do školy, máš prázdniny, nebo?
2: Mám prázdniny.
0: Aha. A co děláš takhle o prázdkách? Už byla nějaká dovča?
2: Jo, byla dovča a teďka jsem na brigádě, no.
0: Hezký.
4: A určitě se už připravuješ na začátek školního roku, že jo?
2: Jo, no.
0: Jo, jasně. Sáro byla...

0: Se fantastická, všechno posíláme, pozdravuji mamku, zvládně brigádu a hezký prázdniny, ahoj.
1: Tak jo, děkuji moc.
2: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: 7.40, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. Před malou chvílí skončila soutěž Rychlá pětka, to je soutěž, která tady probíhá každý den už x let. No ale celý tento týden tady probíhá taky taková osobní soutěž, dalo by se říct. Já dostanu se k tomu jinak, jo. Občas se nás ptáte, co dělají moderátoři, když hrají písničky. To je častý dotaz, jo. Tak odpovídáme takhle veřejně, připravujeme tady to vysílání, mícháme ty písničky mezi sebou. Pak tady jsou ale i tací, kteří vyplňují slepou mapu Mexika.
1: Kteří se vzdělávají.
0: No, jenže takhle, co dělají moderátoři, když hrají písničky, to je jedna věc, jenomže ty to vyplňuješ během vstupu, jako jo. David tady má slepou mapu Mexika.
1: Ale já se připravuju, kdyby v Rychlé pětce zazněla otázka, třeba jak se jmenuje nějaký konkrétní mexický stát, tak abych byl schopný zareagovat.
0: Davide, já nevím, jestli to víš, jo, ale my se ty soutěže nemůžeme zúčastnit. Ale dobře, takže Mexiko, to už bude hotový za chvilku. A co tam máš dál? Pojď, přiznej se.
1: Spolkové země Rakouska.
0: Rakouska a ještě americký prezidenty budeš taky vlastně vypisovat jednoho po druhém.
1: Je to tak.
0: Ty seš neuvěřitelný.
1: Každý má prostě zvláštnost, no.
0: No ne, já ti to závidím, protože já bych to jako nezvládl teda.
2: Tak David má rád ty zeměpisné věci, teď on říkal, že i na Google sleduje ty ulice, ne? Že nima chodí.
0: Já bych chtěl být tvoje dítě jednou, no. Hele, jestli přinese něco horšího než jedničku, tak to bude sekec mazec. Za chvíli Alan Walker,
2: no. Ten je taky dobrý,
0: ano. Tenhle prostě za chvíli to bude hrát, no.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klecmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
7: všude je fajn. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
10: Mirá,
9: Rybičky, Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna.
10: Mikové,
9: Harley,
10: Xindle X,
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte uzavírku na Třebíčsku v Jaroměřicích nad Rokytnou v Kaunicově ulici. Probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: tak už je někdo probuďte. Green Day na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Každý známe tu hlášku Harry, jdu do baráku. Tak jestli i vy milujete film Sám doma, tak možná budete teďka nadšený, protože možná vznikne pokračování a s tím nápadem přišla sama hlavní role Macaulay Culkin.
2: Jasně.
1: Přišel sám do Disney s tím, že by si přál, aby teda se chystalo nějaký pokračování.
0: Přišel sám doma.
1: Sám doma přišel do Disney, přesně. Ale, že by se ty role jako obrátily, že by dospělej Kevin se snažil dostat do domu, který tentokrát brání jeho vlastní syn.
0: Jo, takže by teda Kevin ochutnal svoji vlastní medicínu. No tak to mě baví. Já teda nepodívám se na to, pokud v traileru neuvidím, jak si Kevin půjde do obyváku pro čipsy a netrefí ho želička do ksichtu. Jo, jinak, když se teda vrátíme, dneska má být vedro, tohle je vlastně takový spíš vánoční film, máme ho spojený s Vánocema. Tak jaká nástraha vás Sám doma bavila nejvíc? Za mě teda ozdobičky na zemi, jak tam Jasně. šlapal v tom, žehlička.
2: Mně se líbilo, jak házel z toho baráku ty cihly. A on se vždycky nestihnul uhnout.
0: A co nejezval? Tady jsem vy, co na to co křičel? Já už si nespomenu. Co tam ještě bylo? Traverza?
1: Všechno je tam skvělý, já to miluju. A pohořelá palice.
0: Pohořelá hlava, anebo taky, jak tam ježišmarja.
2: Ty skody vodou, že?
0: Jasně, řebík v noze, pak tam bylo ježišmarja.
2: Pak nahřál kliku, že jo, dole.
1: A nejdřív se rozmyslí, než tady budeš
0: takhle, tam je takových věcí, na co je vzpomínat, určitě vás taky napadla miliarda jeho nástrah.
1: Ale co je zajímavý, že
0: peří, už jsem si vzpomněl.
1: Oni existují lidi, kteří to jako nemají rádi. Vy třeba teda přítelkyně mýho Kuby Bráchy, jo.
2: Že prostě nějaký člověk.
0: Prostě nějaký nezajímavý člověk.
1: Ne, že jsou lidi, kterým to přijde jako hodně násilný, prej ten film.
0: Ježiš, a víš, jak se těm lidem říká dneska, to jsou sněhové vločky, jasně.
1: Ježišmarja.
0: Takhle, prosím vás, je tady někdo, kdo nemá rád Sám doma? Ne. Tak jsme si to vyjasnili. Pojďme hrát, my vám naordinujeme taky další parádní muziku. Alex Warren, Ordinary, do 8. A pak přijde David a jeho zprávy. Hezké ráno z Hitrádia. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří vrchol letošní druhé vlny veder. Na některých místech mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům. Celzia, tedy zhruba o 10 stupňů nad dlouhodobý průměr. V sobotu přijdou přehánky a bouřky, které přinesou jen krátkodobé ochlazení. Už začátkem příštího týdne se ale od jihu znovu vrátí velmi horký vzduch a vedra opět zesílí. Vláda by podle Petra Macinky neměla mít vlastního kandidáta na prezidenta. Ministr zahraničí a předseda motoristů uvedl, že hlavou státu by měl být člověk z občanské společnosti. Podle něj by vládní kandidát působil jako zástupce jedné politické skupiny. Prezidentské volby se v Česku uskuteční za rok a půl. Tři falešní bankéři půjdou na 7 let do vězení. Vrchní soud pravomocně potvrdil tresty trojici Čechů, kteří z call centra na Ukrajině podváděli své krajany. Obětem tvrdili, že mají napadené bankovní účty a přiměli je převést peníze na jiné účty. Kriminalisté vyčíslili škodu na více než 100 milionů korun. Soud jejich jednání posoudil jako účast v organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Slavnostního otevření zimního stadionu v Třebíči se zúčastní celá řada skvělých hokejistů. Odchovanci Horácké Slavie se představí v červené variantě dresů. Těšit se můžete například na brankáře Utahu Karla Vejmelku, čerstvou posilu třineckých ocelářů Filipa Pirochtu nebo Martina a Romana Erata. Chybět nebude ani další někdejší hvězda NHL Vladimír Sobotka a další. Arena se otevře 8. srpna. Jak už od nás víte, na Vysočině se dnes teplota dostane až k 36 a zítra k 38 stupňům. V noci na sobotu se pak mohou objevovat první přehánky. Zapršet by mělo místy také v sobotu.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: 2 minuty po 8, dobré ráno.
10: Krásný čtvrtek.
14: Snídaně šampionů.
13: Ještě hodinu se vám budeme starat o písničky, těch tady máme Habakuk. Co byste řekli na činasky?
10: Paráda pecka.
13: Paráda pecka, co na to, David?
15: Už mě nerozesmívej při zprávách, ti na to řeknu.
13: Tak jo, slovenský klín, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Je 8 hodin, k tomu 6 minut. V uších čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Máme tady nejdražší vtip roku, možná historie. Pokud chcete celý rodině zrušit dovču ještě před odletem, tak stačí na letišti dostatečně nahlas říct, jsem terorista.
1: Tak to nikoho nenapadne, ne?
0: No, nikoho. Tak tohle se stalo na letišti v Praze, možná jste o tom slyšeli nebo četli na internetu. Tak tohle zahlásil táta od rodiny, no a tenhle vtip stál tu rodinu dovolenou, takže nikam se neletělo. Představte si tu atmosféru cestou z letiště zpátky domů, jak to asi vypadalo, nevím, jestli jeli taxíkem nebo svým autem, jo. Tak dovedu se představit toho tátu, kdybych to napojil jako na svýho tátu, jo, jak to asi vypadalo. Tak táta, když vždycky něco jako pokonil, tak si tak pak řekl, no, tak se stalo, no.
1: No ale tak když, to seš celý ty, ale ty nemusíš dávat
0: když,
1: na tátu.
0: Když něco pak teda pokonila máma, tak to byl oheň na střeše, jo, takže nevím, možná to u vás máte podobně, protože chci říct, že jsem to jako potatil
1: no,
0: jsem
1: potatil
0: se, jo.
1: Ses, no.
0: Dobře, no.
1: Ale to mi řekni, v jakém vesmíru se tohle stane, že někdo opravdu takovouhle větu dokáže vypustit z pusy na letišti.
0: Jako já si říkám, jo, vlastně chápu, proč se to stalo, že asi je blbý vtipokovat tady o těch věcech na letišti. Jo. Na druhou stranu, myslím si, že kdyby opravdový terorista chtěl udělat něco, tak to asi nezačne říkat tady ty věci. Jo? Je to takový jako k zamyšlení. Nicméně napadlo mě, že se vás zeptáme, vás, kdo nás posloucháte, jestli se vám stalo někdy, že nějaký jako vtip, který jste mysleli dobře, se úplně pak jako nepoved a byla z toho pořádná šlamastika. Máte něco takového vy, protože já asi ne, protože já nejsem vtipný, takže u mě je to jasné. Co vy?
1: Já popřemýšlím do dalšího vstupu, stejně jako posluchači.
0: Dobře, ty máš něco, Dave, napadá ti něco?
2: Já si pamatuju, že když jsem byl malej, tak jsem tak jednou na letišti řekl něco podobného. Já jsem teda řekl za tou kontrolou, aha, něco ve smyslu, tak to nenašli. A pamatuju si, že mě strejda tehdy úplně neskutečným způsobem seřval, jako co si to dovoluju. A už jsem to samozřejmě nikdy neudělal.
0: Tak já jsem si teďka vzpomněl na, nevím, jestli se tomu přiznat, ale dobře, to bylo v Hradci Králové na benzínce, přijeli jsme s kamarádem na pumpu. Já jsem řídil, on byl spolujezdec, stojíme u stojanu a šel pro něco dovnitř, jo. A teďka, jestli víte, tak na jedné z nechce čerpací stanice vždycky byly ty lidi, kteří stáli venku a kteří ti čerpali, jako jo. A já na něj ze srandy říkám, prosím, máš tu bouchačku? Jakoby těm lidem to nepřišlo úplně vtipný, jo. Mně bylo třeba 20, tak mě to vtipný přišlo, jo. Takže to byl takovej, říkám, vtipnej, nejsem hrozný, no, jako omlouvám se teda všem. Zpětně na Šelku do Hradce, omlouvám se, jo. Takže jestli máte vy něco takového, co vás opravdu jako dostalo do takovýhle jako nepříjemné situace, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Shaboozy Bar Song, další je pro vás, 9 minut po 8 na Hit Radio a my vám stále přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Tohle je Kaskáda, tohle je Hit Radio, 8:45, dobré ráno. Tak, ptali jsme se vás, jestli jste někdy udělali nějaký nejapný vtip, který pak nedopadl úplně dobře. Bavili jsme se tady totiž o vtipu jednoho tačky na pražském letišti, který zkazil dovolenou tím, že tam začal hlásit, že je terorista. Přišlo od vás spousta zpráv a taky spousta hlasovek. Máme tady třeba zprávu od Ireny.
1: Zo srandy jsem svojmu ex povedal, že jsem se vyspal s někým jiným, byla mi vrátěná stejná věta, až na to, že z druhé strany to už sranda nebola.
0: Tak, to nebylo od Ireny, máme tady od Ireny. Můj vnuk letěl s mámou do Řecka a batohu do letadla zapomněl v kapse nůž, který měl předtím na táboře. To bylo u kontroly špatně, ale vysvětlilo se to a nakonec odletěli bez nože a ten vyzvedli na ruzině při návratu. Prekérka. To se stane. Máme tady pak taky hlasovku třeba od Míši.
2: Hezké ráno z Chomutova. Já mám takovou historku z Prahy, z letiště, kdy mý známí letěli do Ameriky, celá rodina. A při otázce právě na přepážce, jestli převáží něco nebezpečného nebo něco takového, tak jejich syn řekl bombu. Samozřejmě okamžitě u nich byla ochranka, všechno se řešilo. Samozřejmě se zjistilo, že vůbec nic takového nemají, jenomže kapitán toho letu odmítl vzít toho kluka na palubu. Takže se museli rozhodnout, buď pojedou všichni, ale bez syna, anebo nepojede vůbec nikdo. No, právě táta, pravděpodobně taky nějaký drsnej týpek, řekl, kluk to má blbý, hold je to jeho chyba, zůstává v Praze. No, takže do Ameriky letěli bez něj. Je to poučný, nepochybně. Takže zdravím, hezký ráno, přeji Michal.
0: To je dovolená bomba teda, no. Máme tady hlasovku i od našeho, Dave, řekni to.
3: Ahoj, tady Tomáš.
4: Ahoj, tady Tomáš. Byl jsem takhle kdysi, takových 10 let dozadu, jsme jeli s kamarádem v takovým malinkým Peugeotu 106, dvě takový gorily v bomberech a s holejma hlavama. A bylo asi 00:30 ráno. A zastavila nás hlídka. Vylez ten jeden a říká, dobrý den, pane řidiči, sluneční kontrola, kam pak tak jedete takhle pozdě a co vezete? No a kamarád říká, jedeme zahrabat mrtvolu, máme ji v kufru. Hele, takový masakr, to ještě nikdo neviděl. Protože vyskákali z aut, vopsali nás v ohovnu a dostali jsme klepet a prohledávali nás a prohledávali auto, no, jako fakt sranda, jo. Tak zatím čau.
0: Zatím čau, Tomáš.
1: Fakt sranda.
0: Děkujeme za vaše story, moc nás to tady pobavilo a plyne z toho ponaučení, že pokud někam letíte a nechcete si zkazit dovču, tak se určitým slovům konkrétně na letiště opravdu vyhněte. Beautiful Things, tohle je Benson Boone a tohle vám budeme na Hit Radio hrát teď. Tak díky, že posloucháte a přejeme krásné ráno v 8 hodin 18 minut.

0: tohle jsou hity. It's beautiful, things that are... Na Hit Radio Benson Boone v 8:21 za malou chvíli. Shakira.
1: Konečně.
0: Konečně se dočkáš, Davide. No a samozřejmě, vy, kdo máte rádi třeba Linkin Park, tak i pro vás budeme něco mít. Summer I Belong. No a i pro vás, kdo jste s námi na cestách, kdo nás máte za volantem, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Toto je...
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte neprůjezdnou silnici na Žďársku v Novém Městě na Moravě. Ve Veslařské ulici na křižovatce s Malou je silnice uzavřena.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina. Come on.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong, 8.32, dáváte si čtvrteční rádio. Co pro nás má David? Ranní update.
1: Ranní update.
2: Čínské město bojuje s vedry netradičním způsobem. Na střechách výškových budov instalovalo trysky, které vytvářejí jemnou chladící mlhu. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic. Na první pohled to pak vypadá, jako by z mrakodrapů pršelo přímo do ulic.

0: tak ten film má 3 hodiny, tak vlastně si říkám, že z fotbalu, co nedávno skončil, jsme vlastně zvyklí vejít u telky ve 3 ráno, takže my jsme připraveni.
1: To spíše, když jde člověk v 9 do kina, jak to řeší v práci?
0: No tak Praha si bere home office. Pojďme na muziku. Mám na vás otázku, taky máte svůj vlastní playlist top 10 songů, těch opravdu topek, těch nejoblíbenějších?
1: Jasně.
0: Jo, já se vám musím přiznat, já tam mám tohle, to je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších songů, Robert Miles, Children, rok 96, a co mě na tom baví, že vlastně tohle byl jeden z prvních songů, který nemají absolutně žádný text, ale dostali se do rádií a my ho taky hrajeme dodnes. Tohle je srdcovka, připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5, jednu vybíráte vy, tak asi pojďme na to.
1: Teď už ticho, a tím mu neskočíme do řeči.
0: No, musíme to, ne, tam je to pijánku na začátku, tam já to stáhnu. A pojďme si to užít. Robert Miles, Children na Hit Rádiu 8.34.

0: pustila. David Stepka, Eva Farná, dobré ráno, milá, Hit Radio 8.42. A je to oficiální. Šikmá věž v pise se může jít zarabat. Přátelé, kamarádi, Česko má oficiálně nejkřivější věž na světě. V Boleslavi věž jménem Putna má větší náklon než věž právě v pise. A město s tímhle unikátem teďka míří do Guinnessovky.
1: A to není teda nová věž, to je prostě věž, o který teďka zjistili, že je celou dobu hodně, hodně křivá.
0: Jo, já jsem tady na to koukal, našel jsem tomu nějaký detaily. Je to věž, kterou postavili už v 19. století. Trochu tomu ujeli základy a seš najednou v Guinnessovce a stane se z tebe turistický místo. Tak teďka už tam jenom začít prodávat magnetky. Nicméně, kdo jste byl v Itálii v Pise, tak máte taky tu fotku, že tu věž podpíráte.
1: Počkej, a to nedělá jenom toto, i třeba v Česku, v Praze u tančícího domu. Tam no. Jedeš kolem a tam opravdu stojí turisti a taky dělají tenhle ten pohyb, kdy se o to opírá jakože.
0: To kdyby ty turisti věděli, že tady máme takovou Putnu Mladý Boleslavi. Jo, takže nemusíme do Jitošky, můžeme do Bolky k Putně. Ale vlastně, co mě na tom baví, že Italové stavili Pisu 200 let, nebo šikmou věž Pise 200 let a říkám, ujedou ti základy a máš to tady hned zadáčo. Leony, don't worry. Za malou chvíli na Hit Radio taky Imagine Dragons, Demons. Tak počkejte na to, přejeme hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
4: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
5: Tatart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Tohle jsou Imagine na Hit Radio v 8.52.
1: Dneška je ten den, kdy se venku opravdu rozpustíme, dneska to začíná, má být až 40 stupňů, takže jestli potkáte někoho, jak se usmívá na slunce, tak si můžete být jistý, že to není člověk, ale nějaká ještěrka, protože my ostatní budeme fakt se jenom snažit přežít.
0: Kolik je schválně venku teďka? Já se tady podívám na počasí, ukazuje mi to 26 stupňů, mi to ukazuje, což je v 9 hodin docela dost na můj vkus. No, nicméně, co teda závidím trochu Japoncům, ti na to vyzráli. Oni vytvořili, nevím, jestli jste o tom slyšeli, takovou speciální, dalo by se říct, tojtojku, která vás za 10 minut parádně ochladí. Funguje to tak, že si sednete dovnitř, zavřete se a fouká na vás vzduch o 5 stupních. Jo. Ta věc stojí asi 200 tisíc, ale je to prej hit pro firmy, co mají lidi venku na stavbách. Já si říkám, jako za 200 tisíc být nemocný, já nevím. No.
1: Ne, ale opravdu, jestli nás ladí někdo, kdo vykonává třeba takovouhle práci, jo, na těch stavbách a takhle.
0: Já jsem se bál, co řekne, že vykonává, když se bavili o těch tojtojkách, pane bože.
1: Ne, tak my víme, že to je náročný v těch horkých dnech, takže jsme v tom s váma.
0: Taky myslíme na kuchaře, protože v kuchyních dneska, no to ježišmarja, myslíme na vás, zvládněte to. Tak pojďme si říct, pojďme se shodnout na jedné věci, že úkol pro dnešní den zní jasně, a to přežít. Myslíme na vás. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

0: Fergie na Hit Radio v 8.57. To je poslední song čtvrteční snídaně šampionů. My vám chceme poděkovat za další společný ráno. Vy, kdo jste na dnešek blbě spali kvůli jelenímu úplňku, tak to dneska nějak přežijte. Stejně tak ten hicák.
1: Tak my to říkáme už od soboty, že jo? Ono to bylo už někdy v pondělí, ale nějak se spí prostě furt blbě.
0: Já říkám od soboty, ale už od února. Teďka už se opravdu loučíme a budeme rádi, když i po deváté budete čtvrteční dopoledne trávit s vaším Hit Rádiem.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: A když Bůh dá, potkáme se s vámi zítra ráno v 6.00.
1: Tak ahoj, užijte si den.
0: A bude páteček, těšíme se, ahoj.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jaroměřících nad Rokytnou v Kaunicově ulici probíhají práce na silnici a místo je tam neprůjezdné. A na dálnici D1 mezi kilometry 134 a 133 ve směru na Prahu. Tady probíhají v levém pruhu práce údržby, takže opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna hrad ve Veří u Brna. Harley,
8: Single X,
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
11: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že hrubý domácí produkt nadále rostl. Vysoké teploty a sucho zvyšují riziko vzniku lesních požárů. Opatrnost je proto na místě v chráněných krajinných oblastech. Například v Českém Švýcarsku platí červený stupeň výstrahy. Více říká mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
12: To znamená pro návštěvníky, že do Národního parku mohou vstupovat pouze po značených turistických trasách a pouze v denních hodinách. Platí samozřejmě to, co platí za všech okolností všude v přírodě, že se tam nesmí rozdělávat ohně. Nesmí se tam kouřit.
11: Lidé by si měli dát pozor i na používání vařičů, které mají otevřený oheň. Americká hudební legenda Diana Rossová ve středu poprvé vystoupila v Česku, a to v plzeňském amfiteátru Lochotín. 82-letá zpěvačka, herečka odspívala 90-minutový koncert s jedním přídavkem. Její turné In Motion má v Evropě ještě zastávku v Belgii a Velké Británii. No a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Trumce půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
1: Tak dneska bude většinou dne svítit sluníčko, ale může se vytvořit několik přehánek nebo klidně i bouřka, ta spíš na Třebícku. A teploty dneska odpoledne 33 až 36 stupňů.
2: Hit Rádio Vysočina.
1: I přesto pohodový horký den vám přejeme z Hit Rádia Vysočina. S vámi je Markéta Zušťáková a teď už taky pro vás další

Posloucháte Hit Radio Vysočina a za námi Bruno Mars. Tak blíží se horký víkend a já myslím, že je na čase si říct, jak se ochladit třeba i o víkendu. V Želivě na sobotu připravili neckiádu. Ta přehlídka plavidel začne v sobotu ve 3 hodiny odpoledne. Bude tradiční soutěž na lávce, taky na laně. A myslím si, že vlastně každý bude chtít nakonec skončit v té vodě. Prostě myslím si, že to je krásný program na sobotu, jo? No a o program na příštích pár minut, tak o to se vlastně taky postarám, protože si dáme další hity, za chviličku Cranberries a tohle už jsou Lost Frequencies na Hit Radio Vysočina.

Americká pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní. 8 dní.

0: Ano, ano, už 7. srpna vystoupí právě Mark Ztracený na Letenské pláni. 1996 to byl Michael Jackson, 2003 Rolling Stones a 2026 Mark Ztracený. A taky asi vy?
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Dáš se
2: praku. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás.

Tohle byl Damiano David na Hitrádiu Vysočina, teď už taky pozitivní minutka. Tak venku horko, přesto je na světě místo, kde se lyžuje. Takže zatímco jí...

0: Zaspívala Rihanna na Hitrádiu Vysočina, 9 hodin 41 minut, čas na nějakou dobrou svačinku. Doufám, že jste si doma něco udělali, v práci se to hodí vždycky. Já nevím jak vy, ale mě to vždycky jako zvedne náladu a taky trošku energie mi to dodá, jo, aby jsme mohli pracovat dál. Tak pokud nemáte svačinku, mohlo by pomoct i kafe. Posílám i další hity z Hitrádia Vysočina, za chviličku Purple Disco Machine, tak zůstávejte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
3: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i postilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 000 měsíčně. Více na www.sankro.cz.
4: Sankro.cz.
3: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Jihlavsku na trase z Telčena Stunařov, za Nevcehly blokuje provoz nepojízdní kombajn, tak si tady dávejte pozor. No a na trase z Humpolce na Pelřimov v úseku mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem, tady se kvůli dopravnímu omezení tvoří v obou směrech kolony, takže počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí. Letní koncerty v lese. Příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers. Jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Letní filmovou školu v Uherském Hradišti ve středu večer v kině Hvězda slavnostně zakončilo promítání snímku Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského. Letošní 52. ročník přehlídky nabídl více než 200 filmů. Filmové projekce jsou připraveny ještě na dnešek, kdy festival skončí. Vysoké teploty zvyšují riziko přehřátí i u zvířat. Chovatelé by proto měli upravit péči tak, aby jim pomohli horké dny zvládnout co nejlépe. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
12: Chovatelé by měli v horkých dnech zvířatům zajistit dostatečné napájení a v rámci možnosti je také chránit před přímým slunečním žárem. Riziková je také přeprava zvířat.
11: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani cestující se psy, kočkami i jinými domácími mazlíčky. Do bavorských lesů by se brzy mohly opět ve velkém vrátit lavičky, které majitelé pozemků v poslední době kvůli obavám z odpovědnosti odstranili. Zemská vláda premiéra Markuse Sédra chystá novelu zákona, podle které bude sezení na lavičkách nově na vlastní odpovědnost. No a fotbalisté Jablonce dnes přivítají v odvetě druhého předkola konferenční ligy Varaždín a budou odvracet hrozící brzký konec v pohárech. Severočeši před týdnem prohráli na stadionu třetího celku minulé sezóny chorvatské ligy přestřelce 2-3.
0: Tak dneska by mělo svítit sluníčko, i když odpoledne může přijít oblačnost, může přijít nějaká přehánka, dokonce i bouřka, nejspíš na Třebícku, tak uvidíme. Teploty 33 až 36 stupňů.
9: Hit Radio Vysočina.
0: No a vy si nachystejte diáře, my budeme plánovat, co podnikat třeba v pátek nebo o víkendu, tak zůstávejte s námi.

Tohle je pro mě taky léto, to byl Bob Sinclair a Love Generation na Hitrádiu Vysočina. No a jak dneska píšou v Jihlavské Drbně, tak vedení Jihlavy přišlo s takovou novinkou, která se týká ceny nájemného v městských prostorech, které využívají místní podnikatelé. Nově výhodou budou mít ti, kteří v centru Jihlavy podnikají prostě dlouhodobě. Takže když je někdo v tom městském objektu déle než 10 let, dostává slevu 10%, když 15 let, tak 15%, když vydržíte 50 let, tak 50%, takže ideálně možná dostat se na 100, že jo? Ale to si ještě musíme poradit, jak se dožít aspoň, já nevím, minimálně 120. Což takhle, si to umět udělat hezký, to si myslím, že k dlouhověkosti taky důležitý. Tak se pojďme dát Davida Guettu a Siu na Hitrádiu Vysočina a přeju vám

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak už zítra v 19 hodin se v hotelu Kouty koná další letní koncert v lese. Kouty ladí a tentokrát s balkánskými rytmy a kapelou Circus Brothers. Tak si tohletu energickou show rozhodně nenechte ujít a vyražte. No a zvu vás třeba i na prázdniny v Telči, které startují taky v pátek. Město na 17 dní pohltí hudba, divadlo a pouliční ruch. Doplní to řemeslné stánky, workshopy a výlety do okolí. Takže taky další tip, kam můžete vyrazit a kde se dobře pobavit.
0: Vysočina. Tady jsme doma.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Radio Vysočina, tak prázdniny budou o víkendu ve své půlce. Pojďme si to užít, pojďme to rozjet, dokud to ještě je. My pro vás na Hit Radio Vysočina máme summer party. Budeme vám hrát k bazénu, k válení se na lehátku, taky na zahradu i k vaší třeba nějaký letní práci. Takže nás rozhodně laďte, čekají vás od pátku od 15 hodin po celý víkend samé letní hity, no a tady je jeden z nich.

0: 10 hodin 36 minut, tohle byla zpěvačka Pink. V Dánsku zavedli jedno takové pravidlo, že dánská spermobanka odmítá dárce s IQ nižším než 85. Hele, já jsem si trošku myslela, že je to tak jako všude. Ještě krasavci to musí mít, musí tam chodit, jo. To znamená, chceme opravdu jenom krásný a chytrý genetický materiál. V ostatní nebrat. Tak, na Hit Radio Vysočina za chviličku Justin Timberlake a ten by tam klidně mohl jít.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
13: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Jihlavsku na trase Stalčena s Tunařou za Nevcehly blokuje provoz nepojízdní kombajn, tak si tam dávejte pozor. A na trase z Humpolce na Pelhřimov v úseku mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem se kvůli dopravnímu omezení tvoří v obou směrech kolony. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Starnet internet.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers, jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V prezidentských volbách za rok a půl by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta. Řekl to ministr zahraničí Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory. Jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Vedra mění průběh letních akcí. Kvůli vysokým teplotám upravuje sobotní program také dostihové závodiště v Pardubicích. Více říká mluvčí areálu Kateřina Nohavová.
10: První dostih odstartuje už v 9 hodin, což je pro dostihový provoz poměrně netradiční, ale zdraví koní i lidí je pro nás to klíčové.
9: Areál závodiště bude přístupný už od 8 raní. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů. No a česká golfová jednička Sára Kousková dnes vstoupí do British Open, na kterém se představí podruhé. Loni při své premiéře neprošla katem. Na majoru postoupila do finálových kol poprvé na nedávném Evian Championship.
0: Dneska bude svítit sluníčko, teploty vyšplhají až na 36 stupňů, ale pozor, odpoledne lokálně oblačno, někde nějaká přeháňka, klidně i bouřka, spíše na Třebícku píšou. No a v noci skoro jasno, přechodně někde oblačno a noční teploty 21 až 18, v údolích třeba kolem 16 stupňů.
7: Hit Radio Vysočina.
0: A za chviličku na Hit Radio Vysočina soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak zůstávejte s námi a vyhrávejte. A tady jsou One Republic.

11 hodin 8 minut posloucháte Hitrádio Vysočina a my soutěžíme právě na Hitrádio Vysočina o rodinnou vstupenku do Robinsonu a dneska si papoušek na pirátskou loď sebou vezme větrák, protože je strašný horko. Takže vytočte právě teď telefonní číslo sem k nám a to je 725 44 38 37. Za chviličku soutěžíme. Baby,

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Tak nabízíme vstupenku do Robinsonu tady v Jihlavě, abyste si užili se svými dětmi třeba i v létě zábavu. Dovolala se mi Iva, zdravím Ivo, krásný den přeju.
2: Ahoj, tady Iva z Jihlavy, taky zdravím.
1: Tak Ivo, ty když jsi se dovolala, tak jsi měla jako radost, že jo?
2: Jo, měla hroznou, já už volám strašně dlouho.
1: A teď se to povedlo, no tak to je skvělá zpráva.
2: Jo, super pocit.
1: Tak prosím tě, ještě aby se to povedlo úplně 100%, tak já potřebuji vědět, co si sebou dneska papoušek bere na pirátskou loď.
2: Bere si větrák, který potřebuje nutně.
1: No jasně.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Ivo, jak ty přežíváš tyhle ty horka? Dá se to?
2: Dá se to s větrákem právě.
1: Tak, já mám pro tebe dobrou zprávu, když vyrazíte s rodinkou do Robinsonu, tak tam je taky příjemně, tam je klimatizace, tam je fajn, tam vám bude dobře, jo?
2: Tak to bude prýma.
1: Tak jo, takže si to užijte, mějte se krásně a zase někdy se budu těšit, ahoj.
2: Děkuji, taky ahoj.
1: Takže šťastná výherkyně Iva, ta už to má za sebou, ta už má tu rodinnou vstupenku pěkně zařízenou. Vy můžete zařizovat pro svou rodinu a pro svoje děti zase příští čtvrtek po 11. hodině. A jenom ještě připomínám, že v Robinsonu chystají speciální den pro celou rodinu. Bude to 23. srpna, vstupné na tuhletu akci bude zdarma, bude to v areálu před Robinsonem. A bude tam toho spousta, bude tam bojovka o ceny, bude to tam autíčka, skákací hrady a tak dále, takže si myslím, že si to užijete, tak určitě mrkněte třeba na stránky Robinsonu.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Jestli něco dokáže nabít, pak jsou to Linkin Park na Hitrádiu Vysočina. Já se zkontroluji, jestli by to třeba nedobilo i telefon, který bych potřebovala. Tak já vás zvu do kina, protože právě dneska 30. července jde do kin nový Spider-Man, nový Hollandův Spider-Man, tak možná vyrazíte. Myslím si, že na horký víkend vlastně ideální tip, kde se trošku schladit, protože v kině bude příjemně a ještě vás čeká pohodový zážitek. Tak si udělejte nějaký randíčko, my vám přejeme taky krásný a pohodový čtvrtek s námi, za chviličku třeba Jelen, všude zdejší.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdete

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
5: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
4: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
5: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tak s touhle písničkou jsme si zaspívali na Hitrádiu Vysočina, to byla kapela Jelen. No a s tou další budeme vzpomínat na doby, kdy jsme byli mladí, krásní a plní energie. To máme rádi. Takže dáme si jednu písničku, která určitě patří do sekce Hitrádiu Klasik, který to nejí z 80., 90. a milénia. Tohle je klasika, 90. věc, Spice Girls a Wanna Be. No a vy nezapomeňte poslouchat Hitrádiu Klasik právě dneska po 18. hodině.

0: Slyšeli jste Simple Plan na Hit Radio Vysočina. Já nevím, jestli to víte, ale dneska je Mezinárodní den přátelství, tak dneska zavolejte svůj nejkámošce. Chlapi, ty radši kámošům ať zavolejí až zítra, protože dneska je čtvrtek, ono by to zavánělo jít na jedno. Hele, je čtvrtek, zítra se ještě musí do práce, nechte to fakt radši až na zítra, dobrá rada. Tak já posílám za chviličku další muziku, bude Pitbull Mark Anthony, taky se loučím, přeju krásný zbytek čtvrtečního dne. No a zítra v 9 se těším, ahoj.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty.

0: další. Těšit se můžete i na Pressburger Klecmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Nežději, už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jdeme na Hrady.
9: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirage.
9: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
10: Mikové.
9: Harley.
10: Xindl X.
9: Tomáš Klus.
10: Jdeme na Hrady.
9: 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
13: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
12: Začneme očistnou koupelí nohou.
13: Následuje relaxační masáž.
12: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
13: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
12: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit
1: Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Práce na silnici stále blokují provoz na trase Humpolec-Pelhřimov, Jihlava-Antonínův Důl nebo už toku na Havlíčko-Brodsku. Tak opatrně, šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak dejte vědět. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers, jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Extrémní teploty s atakem na 40 stupňů mohou mít také vliv na železniční provoz a způsobit omezení dopravy. Co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, připomene mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
8: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
7: Při plánování svých cest je dobré sledovat aktuální informace na webu Českých drah nebo v mobilní aplikaci. Zrušení 9. tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard, o které mluví Okamura, je podle ministra nereálná. Na německých silnicích hrozí zítra, ale také o víkendu největší zácpy z celého léta, varuje tamní automotoklub. Dopravní situace bude komplikovaná především na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se navíc přidají i ti, kteří se z ní naopak vrací. Teď ještě pohled k nám.
1: Klidný hlas policisty z Vysočiny pomohl zachránit lidský život. Aleš Havlík z tísňové linky přijal noční telefonát muže Střebícka, který byl opilý a ve velmi špatném psychickém stavu. Díky trpělivosti a profesionálnímu přístupu se podařilo muže vypátrat u zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Před policisty utekl na střechu technické budovy, kde mu pomohli hasiči.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na Vysočině dnes v maximech naměřím až 630 stupňů, během odpoledne se pak na Třebícku mohou objevit přehánky nebo i bouřka, v noci pak teplota spadne na asi 20 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: 37 stupňů odpoledne, vítejte v pekle, čeká nás další krásný odpoledne v krematoriu, 12 hodin, 2 minuty. Já vám přeju pohodové poledne, dobrou chuť k obědu a když máme ten tropický den, tak opět začneme letní srdcovkou a pokud máte pocit, že v těchto obrovských vedrech už opravdu jako vidíte všechny svatý, no tak se tady dáme panenku Marii. Rok 1995, Ricky Martin, Maria!

0: Uepa, zlatý 90 na Hit Radio, Ricky Martin.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 nás tady vzala do roku 1995. Prázdniny 95. Ty brďo, co jste dělali v té době? Předpokládám, že o prázdninách jste se dost možná každý den váleli na koupališti nebo někde u rybníka, co? Je to tak, bazény moc nebyly, zahraničí, tak to bylo drahý, no a tak jsme se opravdu od rána do večera váleli u rybníku na dece. Máma nakrájela meloun, když jsme byli hodní, tak koupila cukrovou vatu, pak nás musela samozřejmě zase utěšovat, protože jsme byli poštípaný odvoz, jsme byli ulepený od té cukrový vaty. Starší ročníky, tak ty většinou tak hráli ping-pong, že jo, ten se extrémně často hrál. Línej tenis jsme si my jako děti pinkávali. No a ten den vlastně byl neuvěřitelně dlouhý a byl krásný. A já bych dneska chtěl, abyste v srdcovkách zavzpomínali právě na to dětství u vody. Napište mi na 777-937-777 anebo klidně pošlete hlasovku na stejné číslo, to je WhatsApp Hit Rádia. Jak vy si vzpomínáte na dětství u vody? Kam vás rodiče brali? A napište mi, budete vědět, který rybník přesně to byl, v jakém to bylo městě, co jste tam tenkrát dělali, jak na to vzpomínáte. Pojďme si dnes dát tohle krásný tropický poledne u vody. My se mezi tím s další srdcovkou, nech si potom přečteme vaše vzkazy, tak se vydáme do roku 1984 a protože samozřejmě venku je strašný vedro, tak musíme trošku zvolnit tempo. Mám tady skupinu Foreigner a jejich nádhernou baladu. Tak tady je srdcovka s číslem 2 na Hit Rádiu.

0: Natasha Bedingfield s hitem Unwritten. Tak to je třetí srdcovka, kterou jsem pro vás dneska přichystal na čtvrtek. Je čtvrt na jednu, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách vzpomínáme na naše dětství u vody, kam vás brali rodiče a vlastně především prarodiče, protože je pravda, že tenkrát se o nás hlavně staraly ty babičky. Obecně tenkrát ty babičky byly trošku mladší než babičky teď současně našich dětí, ale to je samozřejmě i naše chyba, že jsme trošičku se založením rodiny čekali déle než naši rodiče. Takže od toho jsou tady i vaše zprávy jasným důkazem. Ahoj Jiříko, já trávila prázdniny u babičky na chatě, chodili jsme se koupat do blízkého lomu. Babička vždycky vzala dvoukolový vozík, do něj naložila mého mladšího bráchu a sestřenici, svačinu, osušky a šlo se koupat. Tam jsme strávili skoro celý den, pak když už jsem byla starší, tak jsme vzali kolo, jeli se koupat s kamarády do řeky, zhruba 5 kilometrů. Byly to nádherný časy, krásný léto, přeji Jana, děkuji za tuhle zprávu. Ahoj, já si vzpomínám, jak nás babička Růža brala k řece. U Berounky v Srbsku byl na břehu vysekaný vstup do vody, nahoře nad ním na louce jsme měli v trávě deky a v řece jsme chytali na kus dřeva, nebo respektive na dřevo a kus vlasce malé rybky, kterým jsme říkali řízci. Byly to nádherné prázdniny, moc ráda na to vzpomínám. Žádné koupaliště, jenom příroda okolo a v tašce jabko a voda. Zdraví Terka. A ještě jedna zpráva, to je tady od Jardy. Čau, mě s bráchou brali rodiče každý den v Plzni na Bolevický rybník, na Bolevák. Pamatuju si, jak jsme tam seděli na molu, půjčovali si lodičky a šlapadla. Byla to nádherná doba. Jsem rád, že poslouchám srdcovky a díky tobě jsem si teď mohl zavzpomínat na tyhle prázdniny. Musím zavolat rodičům, jestli mají doma ještě fotoalbum. Fotek od vody určitě budeme mít doma spoustu. Zdraví Jarda. No tak, rádo se stalo. Tohle jsou krásné vzpomínky a přesně kvůli tomu já věřím, že stejně tak jako já, i vy máte rádi naše srdcovky. Od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin, protože díky této hudbě my se můžeme vrátit nejenom do dětství, ale do puberty a vlastně i do těch časů, na který občas úplně zapomínáme a přitom byly tak krásní. No tak teď půjdeme opět do 90. let. Mám tady připravenou další srdcovku, která se velmi často objevuje jako srdcovka na přání, tak dneska vám ho takhle splním, aniž byste si o to právě teď napsali. Je tady německá eurodancová skupina a jestli máte rádi 90. eurodance, no tak nemáte zač. Tohle se vám bude extrémně líbit. Klidně si můžete stoupnout, pokud právě neřídíte. Farao! There is a star! Legendární hit. Tohle jsou srdcovky Hit Rádia. Právě teď.

0: co holky, dámy, přiznejte se, měli jste plakát Take Dead v pokojíčku, na dveří nebo u postele? No, nebyli jste sami. Já teda ne, ale moje sestra určitě ano. Pátá srdcovka na Hit Rádiu. Take Dead a Pray.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je před námi poslední srdcovka. Vždycky tak strašně rychle uletí. No jo, prostě. Ten čas rychle běží, když se člověk baví. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Opět vám chci udělat radost. Čeká nás srdcovka na vaše přání. Tak schválně, napište mi dneska na WhatsApp Hit Rádia. Jakýho zpěváka, zpěvačku nebo jakou kapelu tak jste měli v pokoji na plakátu? A to platí i pro vás, kluci. 100% jsme i my tam měli tak někoho, to je jako o tom žádná. Já tam měl teda Vandama, pak tam byl obrovitánský plakát Ivety Bartošu. Což vlastně jako nevím proč, protože tu jsem neposlouchal, ale ono to tenkrát asi bylo tak, když jsme byli děti, jak jsme se k těm plakátům moc jako nedostávali, že když rodiče potom přinesli nějaký plakát, tak jsme byli rádi, že jsme si něco mohli vylepit, jo? Takže já tam měl obrovský plakát Ivetky. Zase na druhou stranu bylo to v době ze svatby upíru a tam ona byla nádherná, takže jako jasně, hodila se mi tam, hned pod ním byla Pamela Anderson, tu jsem si pak vylepil sám. Ale dost o mým pokojíčku, chci se teď dostat do toho vašeho, jo? Obrazně řečeno. Dejte vědět. A já vám dneska srdcovce na přání už za chvíli zahraju právě tu vaši kapelu nebo toho vašeho oblíbeného interpreta, který tam s váma byl v průběhu vašeho dětství anebo puberty. Už za chvíli srdcovka na přání.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i posilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 tisíc měsíčně. Více na www.sankro.cz.
6: Sankro!
5: CZ. Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
1: Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Rádia.

0: Måneskin, The Loneliest na Hit Radio. Za 5 minut bude 3/4 na jednu. Nejvyšší čas dát si srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dal jsem se, jaký plakáty jste měli ve vašem pokoji, klučičím i holčičím. Tak co se týká kluků, tak nejvíc tady ve zprávách na WhatsAppu Hit Radio na čísle 777-937-777 vyskakuje jméno Natalie Oreiro. Jasně, myslím, že asi každý kluk byl zblázněný do Natalie Oreiro, jakožto do divokýho anděla. Protože prostě holka, která byla cool, hrála fotbal, vlastní sranda, ještě krásně zpívala a měla velký prsa, dokonalá kombinace. Co se týká dívčích pokojů, no tak tady asi za všechno mluví zpráva od Jarky, která píše, hele, klasika holčičího pokoje, Backstreet Boys a jejich Everybody. Tenhle plakát mám ještě schovaný v krabici z poklady z dětství, díky za dnešní srdcovky Jarka. No a pak se mi tady objevila zpráva,

to je za mě srdcovka na přání pro dnešní den, protože tohle si ani nepamatuju, kdy naposled jsme hráli na Hit Rádiu. A je škoda, aby se na tenhle hit zapomnělo. Lucka píše: Ahoj Jirko, my jsme se ségrou měli ještě tak do 14 let na zdech Tiziana Ferra a moc jsme ho milovali. Já říkám, no jasně, já na něj úplně zapomněl, tak si ho pojďme připomenout. Perdono na Hit Rádiu.

0: kterou jste dneska na Hitrádiu nečekali. Tiziano Ferro, hit Perdono, srdcovka na přání.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: A Peťa píše, tak jako teď se mi vrátil mojí platonickou lásku, normálně brečím a buší mi srdce. Jo, rádo se stalo. Luci, ještě jednou děkujeme za tenhle výběr. Já bych teď pubertální holka, tak řeknu, nevím, kdo je víc hot, jestli to počasí venku, nebo Tiziano Ferro. Každopádně. Tohle je teda důvod, proč poslouchat srdcovky. Zítra další srdcovka na vaše přání a možná, že najdeme další zajímavý poklad, možná, že znovu uslyšíte vaši platonickou lásku, nebo jak se dneska říká, váš crash, který jste měli, no crash, spíš teda než crash. Váš crash, dobře. No jo, no tak je mi 40, tak se snažím být mladý. Každopádně zítra opět srdcovky ve 12 hodin tady na Hitrádiu. No a pokud máte rádi klasiku z 80., 90. a z milénia, tak i dneska večer poslouchejte Hitrádio mezi 18. a 21. hodinou.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Letním hitem končíme dnešní tropické poledne. Za minutku je tady 13. hodina a Lucie má nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiči jedoucí po dálnici D1 na Prahu se musí připravit na kolonu. Tvoří se mezi kilometry 139 až 132. V místě je uzavřený levý pruh a na kilometru 84 pozor na odstavené vozidlo. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Prosecco přesně v italském stylu.
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí.
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
8: Mionetto, víc než jen prosecco.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
2: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V prezidentských volbách by vládní kabinet neměl stavět svého kandidáta, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj by měl být prezidentem člověk z občanské společnosti bez vládní podpory, jinak by šlo o nominanta jedné politické skupiny proti kandidátovi opozice. Silné požáry na jihu Evropy mají na turistiku dopad. České cestovní kanceláře přestaly do těchto oblastí klienty vozit. Jaké zájezdy je tedy možné stornovat, poradí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
13: Jedině v případě, že se týká termínů, které jsou teďka blízko, pokud to má někdo třeba na podzim, na září, na říjen, tak samozřejmě ho to neopravňuje ke bezplatnému stornu, ale důležité je vždy vyjednávat s cestovní kanceláři.
12: S masivními požáry bojují kromě Francie a Španělska také Itálie nebo Řecko, stejně tak Tunisko, Maroko a Alžírsko. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromze po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V srpnu bude zhruba na měsíc odstavený čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany. Aktuálně odstavený také třetí blok, kde pracovníci dokončili vyvážení paliva. Provedli také stovky kontrol a zkoušek. Vše se dělá proto, aby bloky bezpečně a spolehlivě vyráběly elektřinu i v dalších letech. Letošní odstávka třetího bloku patří k technicky nejnáročnějším.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Teploty dnes vyšplhají ještě výše, maxima se mohou dostat na Vysočině k 36, v noci to pak spadne na 21 až 18 a zítra nám mohou teploměry ukázat až 38.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Tropické odpoledne v Česku pokračuje dál, 3 minutky po jedné hodině, vám přeju dobrou chuť. Dneska v tom horku je to těžký dát si něco k obědu. Máte vůbec chuť k jídlu? To je nějaký spíš jako salátek, zmrzlina, meloun, něco takového, ale dát si třeba teďko svíci, co? Nebo guláš se šesti? Ne. Takhle, samozřejmě, jsou tací mezi náma, který to úplně naprosto v pohodě zvládnou, ale jinak moc jako nemáme chuť k jídlu. Ale pozor, je důležité jíst i v tomhle vedru a zároveň také dodržovat pitný režim, ideálně třeba nějaký elektrolyty, že jo, to je taky jako hodně moderní, nebo kokosovou vodu, i to do sebe můžete zkusit narvat, anebo alespoň tu obyčejnou. Dneska víc než normálně. Na osvěžení. Tady na Hit Rádiu posílám další letní hit. Bruno Mars právě teď.
2: Hit Rádio Vysočina.

Marek Ztracený. Záznam hitu originál, živě sedenu. To je jenom taková připomínka toho, co nás čeká, protože 8 dní zbývá do největšího dosavadního koncertu v Česku. Marek Ztracený na Letinský pláni a opět živě. Jdete? My jo. No a o tom to léto je, že jo? O zážitcích, aby jsme měli po létě v září o čem v práci vyprávět, nebo ve škole, že jo? Naštěstí teda teď ministr školství řekl, že zrušení devátých tříd není na pořadu dne, takže Babiš s Okamurou v tomhle případě momentálně ostrouhají. Názor si na to udělejte sami, jo? To nemusíme řešit tady ve vysílání. Každopádně jedno je jasný, že kdyby se zase končila základka v 8. třídě, tak by děcka vlastně jako nepřišly o jeden rok na základní škole, jo? To je mimo. Ale přišly by o jedny celý letní prázdniny. Teď by jim vlastně vláda vzala 2 měsíce volna, 2 měsíce vzpomínek, 2 měsíce zážitků. To by byla škoda, alespoň teda podle mě. Tak jo, tak se mi pochlubte, pokud nejste v práci, kde teď ve svým volnu o prázdninách posloucháte Hit Radio. Pošlete mi fotku na 777 937 777, abych vám mohl závidět a užívejte i nadále léto. Teď co jinýho, než tohle krásný počasí a sluníčko by nám mělo zlepšit nás.

0: Fana Stacia na Hit Radio Sick and Tired ve 13 hodin 23 minut. Jestli už jste taky úplně unavený z toho věčného utrácení peněz, tak my vám pomůžeme, protože už zítra je pátek a to znamená, že zítra si můžete vyhrát až 10 000 korun na benzín nebo na naftu. Stačí se dovolat do studia a odpovědět správně na všechny otázky, které vám položím. Hele, je horko, jo? Je horko, tak já to udělám co nejjednodušší. Já vám dám nápovědu. Odpovědi jsou 1 až 10. Fakt, to je celý. 1 až 10, jenom číslice. Ne teda v pořadí od 1 do 10, to je jasný, ale jinak jsou to jenom číslice. To znamená, že dostanete třeba otázku, nevím, kolik máme prstů na jedné ruce? 5. Správně. Pokud teda neděláte na cirkulárce. Kolik dní je v týdnu? 7. Výborně, tak už máte 2000 a takhle pojedeme dál. Za každou správnou odpověď máte ode mě 1000 na tank kartu Easy od Orlenu. Celkem je to až 10 000, to znamená, takhle vypadá dokonalá desítka Hit Rádia. Takže zítra mezi 12 a 15 tady na Hit Rádiu. No a kdyby náhodou to nevyšlo, no tak hrajeme každý pátek až do konce prázdnin. Dohromady tady mám pro vás 60 000 korun. A kdyby ani tak to nevyšlo, tak pozor, s tank kartou Easy můžete šetřit a ušetřit za pohonné hmoty na čerpacích stanicích Orlen po celý léto, protože momentálně Orlen má epický slevy, jsou tam 2 koruny na litr, nebo korunu na litr, záleží, co budete tankovat. Navíc ve Stop Café vás osvěží i limitované letní drinky a na cestu si dopřejete čerstvě rozpečené sendviče. To všechno najdete na čerpacích stanicích značky Orlen. A zítra dokonalá desítka s Orlenem a Hitrádiem o 10 000 korun na pohonné hmoty.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Trojanovicích na Novojčínsku za 2 miliony korun. Byt 3+1 v Kamenickém Šenově na Českolipsku za 3 miliony 165 tisíc. Byt 3+1 v Opavě na Předměstí za 4 miliony 120 tisíc. Rodinný dům v Dětmarovicích u Karviné za 3 miliony 990 tisíc. A zahrada v Dolních Habarticích u Děčína za 390 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo 5 kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
6: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers, jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

30 stupňů Celsia, další tropický den, tak nás čeká zítra i o víkendu. No a my tady na Hit Radio tak pro vás chystáme doslova a do písmene tropický víkend, protože když už je to léto a je takhle krásně, ano, je krásně, já vím, že jako to horko je možná až moc, ale pořád krásně, tak pro vás chystáme letní party. Letní víkend, summer party, víkend Summer Hit Radio. A tady Summer Weekend Hit Radio od zítřka od 3 odpoledne až do neděle do večera. To znamená, že to máte 3 dny plný letních hitů. A buďme rádi tady za to teplo, protože já mám teď připravený hit z roku 2012, který opravdu tenkrát hrál úplně všude a to 20krát za den, protože to byl jeden z největších letních hitů. A 30. července roku 2012, tak bylo 23 stupňů, jo? Průměrná teplota 18,3, v noci 13 a maximální přes den byla naměřená jen lehce přes 24. To je oproti dnešku fakt jako kosa. To je fakt zima. Já vím, že možná by se to radši, jo, ale ne. Fakt byla navíc zima. A navíc ještě byla bouřka v noci na 30. Takže tady je jenom ukázka toho globálního oteplování, který prej není. Nicméně, tohle je tedy malá pozvánka na zítřek. Letní hit z roku 2012. Endless Summer.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů zvrchla.

0: Činasky a vrchlaví ve 1:45. Posloucháte Hit Radio a pokud jste teď v práci, tak vlastně jako asi buďte rádi, jestli teda neděláte v kuchyni, v restauraci, protože venku tam se nedá dýchat. Venku je opravdu neskutečný vedro. Ono vlastně jako venku, když člověk je, tak nic nedělá a rovnou hubne, jo. Taky máte pocit, že jste vyplavili tak 3 kila. To vlastně jako není špatný, jo, ale věčně ty tropy nebudou. Tak pokud chcete ničit vaše tělo v rambodílně, tak mám pro vás tip. Tenhle víkend poslouchejte Hit Radio, protože tenhle víkend můžete od nás vyhrát 2měsíční členství ve Form Factory, což je taková super parta lidí. Dostanete možnost zažít funkční trénink pod vedením zkušených trenérů. Je to parta, co ti bude držet palce a výsledky vlastně jako pak uvidíte sami 100% za ty 2 měsíce. Crossfitový box, jo, trénuje tam parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Dostanete od nás neomezený vstup na skupinové lekce s profesionálníma trenérama po ruce a navíc i přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Hrajeme o to už teď o víkendu a je to vlastně o hitu, který se vyplatí. O vaší oblíbené písni, možná i tý motivační, která vás donutí do toho fitka nakonec vyrazit. Stačí, když ji nominujete přes formulář, přes náš web a pokud ji uslyšíte o víkendu ve vysílání, tak stačí pak zavolat akorát k nám do studia. No a je to vaše. To je celý. Jak říkám, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. V klidu si je tam projděte a o víkendu vám držím palce.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Tatart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firma na zážitky
11: CZ.
13: Jasně, já ti splním přání, Trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
14: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
16: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak jsme vás vzali aspoň na chviličku do zoo. Shakira na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut a před námi taky nejnovější zprávy s Lucí. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Prahu se stále zdržíte v koloně, tvoří se kvůli dopravnímu omezení mezi kilometry 137 až 133 a ve stejném směru pozor taky na kilometru 86 je tam odstavené vozidlo. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
10: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna.
12: Migové.
11: Harley.
12: Xindle X.
11: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
13: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
14: Hi, this is Ed Sheeran.
15: Hi, this is Madonna.
16: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
17: On air.
18: Online.
17: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
19: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Daňková. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.
20: Co se týká první poloviny roku, tak v Praze byla velmi úspěšná. Průměrná obsazenost byla někde kolem 71%. Průměrná cena se zvýšila zhruba o 4%, takže to byla úspěšná polovina roku. Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících.
19: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování nebo wellness. Bývalý prezident Václav Klaus bude řečníkem při posledním rozloučení s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Ze smuteční řečí vystoupí také ministr kultury. Pohřeb se uskuteční se státními poctami, a to v pražských Strašnicích v pátek 7. srpna. Milan Knížák zemřel v neděli ve věku 86 let. V horku bychom neměli nechávat láhev s vodou nebo dalšími nápoji dlouho na přímém slunci, zejména pokud je už otevřená. Při vysokých teplotách se totiž zvyšuje riziko množení bakterií. V horku podle odborníků vydrží nejdéle nezávadná voda ve skle nebo v kvalitní nerezové láhvi. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Zoo Jihlava připravuje na srpen další večerní dětské prohlídky s průvodcem. Během nich se společně vydáte po stopách vývoje života na Zemi, poznáte dávné předky dnešních zvířat a těšit se můžete i na zajímavé úkoly i nevšední setkání se zvířaty v podvečerní atmosféře. Prohlídky se budou konat 8. a 29. srpna. Více info na webu zoo.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Máte u sebe dostatek tekutin, teplota na Vysočině může vystoupat až k 630. Odpoledne se pak lokálně vytvoří i několik izolovaných přeháněk nebo i bouřka spíše na Třebícku.
22: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dvě hodiny odpoledne je na čase si tady udělat na Hit Radio zase takovou malou společnou talk show a protože je čtvrtek, tak si dáme opět nepopulární názor. Mám tady jeden pro vás, tak budu chtít vědět, co vy si o tom myslíte a jaký vaše zkušenosti jsou. Zatím si můžete zapamatovat telefonní číslo nebo se aspoň připravit 777 937 777. Dáme Coldplay.

Coldplay a obloha plná hvězd, ta nás asi čeká i dneska v noci. To je tropická noc. Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a já tady mám celkem zajímavé téma v rámci nepopulárního čtvrtečního názoru. A ten se týká babských rad, jo? To je prostě věc, která má naprosto fantastický marketing, ale říká se v rámci nepopulárního názoru, jo, že babské rady jsou většinou jenom jako taková ta internetová kachna z doby, kdy ještě nebyl internet. Že to prostě je blbost, že to nedává smysl. Na každou nemoc existuje cibule. Na každou bolest zase slivovice, že jo, na každý nachlazení ponožky a když nezabere ani jedno, tak zřejmě jste prostě jenom málo leželi pod pořinou a někde vás ofouklo. Ano, já chápu, že některé rady tak jsou rozumný, odpočívat, pít, dát si vývar, jasně, ale pak jsou tady právě typu věci cibule do ponožek, zubní pasta úplně jako na všechno, co pálí, nebo to přesvědčení, že otevřený okno zabíjí, rychleji ty bacily a tak dále, jo. Tak já říkám, tradice sama o sobě není důkaz, protože kdysi dávno, tak se třeba i kouření doporučovalo na nervy, že jo, jo? A teď mám na vás otázku. Myslíte si, že babská rada je opravdu blbost? A popřípadě, kterou babskou radu vám doma vnucovali, přestože už tenkrát jste věděli, nebo aspoň tušili, že jste jenom součástí rodinného experimentu. Dejte vědět na 777-937-777. Dneska řešíme babské rady, to znamená rady, které se v rodinách dědí po generace, jenom nikdo se prostě neodvážil tenkrát babičce odporovat. Co si o tom myslíte? Nepopulární názor na Hit Radio začíná právě teď, tak dejte vědět.

Hudbu složil, slova napsal. To je taky krásná romantika, krásný romantický film. Babská rada říká, jestli chcete postoupit na druhou metu, tak ji pozvěte domů na film. Ale tohle třeba možná babská rada, která úplně jako funguje, občas teda zavírá. Nicméně dneska v rámci nepopulárního názoru řešíme to, že babský rady jsou přeceňovaný. Jo, konečně to taky někdo jako řekne nahlas, že velmi často jsou to prostě jenom rady, které se dědí z generace na generaci, ale vlastně absolutně nedávají smysl. Ptal jsem se, co vy na to? 777-937-777. Lucka píše, no konečně to taky někdo říká. Moje babička mi přírýmě dávala cibuli vedle postele, rýma sice zůstala, ale 3 dny jsem nemohla vstoupit do vlastního pokoje. Martin z Kladna, hele, na všechno jsme doma měli slovovici. Na bolest zubů, na chlazení, žaludek, špatnou náladu. Myslím si, že děda nebyl léčitel, jen měl systém. Peťa, když jsem se spálila od slunce, babička mě natřela jogurtem. Připadala jsem si jako gyros, který se příliš dlouho opaloval. Tady já ale jako musím zase říct, že já asi bych zrovna tady tomu jogurtu věřil. Jo, to jsem taky zažil, byl jsem taky úplně spálený, úplně brutálně. Mamka mi to taky mazala nějakým jogurtem a podle mě to zabralo. Takže tady já bych si jako řekl, že možná na tom něco bude. Honza, na bolest v krku mi máma zavázala kolem krku mastnou ponožku. Nemoc jsem přežil, ale moje důstojnost zemřela okamžitě. Co? Mastnou ponožku? Fuj. To. O tom jsem jako nikdy neslyšel. Cibulovej zábal, jo. Psí sádlo. Namazat na hrudník. Taky. To, ale mastnou ponožku. No nic, pokračujem dál. Tomáš, další. Babička tvrdila, že když budu chodit bosí, nastydnu od nohou. Dodnes nevím, jak se rýma dostává, schodila až do nosu, ale evidentně má výtah. Tak jo, tak teď by mě zajímal ten váš názor. Myslíte si, že tedy babský rady jsou přeceňovaný, anebo bychom na ně měli dát i v roce 2026? 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia.

0: Na čtvrteční odpoledne na Hit Radio Huntrix. Je 14 hodin 22 minut a my řešíme babský rady. Nepopulární názor je, že babský rady vlastně jako nestojí za nic, že by se neměli úplně poslouchat, protože to je přeceňovaná věc. Píše Alan z Litoměřic a píše mi, babské rady mají svoji váhu. Mám to prověřené a o tom sádle je to 100% pravda. Já používám i sádlo s trávou na odhlenění a doporučuju to. Tak je fakt, že u téhle kombinace je dobrý to, že pokud tě to neodhlení, tak aspoň máš dobrou náladu. Je to celkem jedno. To je taky super. Já mám můj vlastní příběh s babskou radou. Jsem jednou moderoval velký gala večer a měl jsem strašnou rýmu, ale jako brutální. Měl jsem tak ucpanej nos, že jsem nemohl dýchat, natož mluvit. A někdo mi tam poradil, abych si udělal silný koncentrát soli s vodou a brčkem to vtáhnul do toho nosu. Já byl fakt zoufalý, takže jsem udělal roztok, vzal jsem brčko, šňupnul jsem to. No a pak už jsem akorát nějakých 10-15 minut seděl s hadrem za krkem a hlavou nahoru, protože mi nešla zastavit krev z nosu. Takže tohle je můj případ a moje vlastní zkušenost s babskýma radama. Každopádně dneska tak se hodně straší taky s klíšťatama. A to je tady další zpráva, kterou mi tady píše Michal, že ho hodně dlouhou dobu provází problematika s vytahováním klišťáků. Že vždycky měli zažitý zakapat olejem, vytočit a tak nám to odmala dělali. Jo. A dneska se všude říká, že je to špatně a takže sám kolikrát musí poprosit ženu o vytáhnutí klíšťata, když nemůže sám a ta to takhle dělá taky, se slovy, že to vždycky fungovalo. Opatrně naznačuju, jestli není lepší teda přejít na jiný modernější systém, ale z rodiny to tak prostě mám sám, no. Takže sám nevím, jestli dodržovat babské rady nebo ne. Tady u těch klišťat, tak tady se zastávám já osobně té teorie, že je určitě lepší zkusit tu novou moderní metodu a nekroutit, ale vyvyklat a ničím asi jako nezakapávat. Ale kdo ví, kde je pravda, no. Každopádně shodneme se na tom, že babské příběhy a babské rady zbožňujeme všichni. Když už sami nevíme, kolikám, tak to prostě vyzkoušíme. Často je zkoušíme vlastně hned jako tu první možnost, ale je pravda, že když prostě jako začne problém, jo, a najednou přijde rada, hele, použij spíš jako slivovici, tea tree oil a tak dále, jo, polívku, čaj, klid. A k tomu je ten argument, vždycky se to tak dělalo, tak možná je na čase zjistit si i druhý názor. Jo, takhle. Shrňme to. Babiččina láska léčí, babiččina cibule už je případ od případu, vývar ano, odpočinek ano, ale jakmile léčba vyžaduje ponožku, půl litru slivovice a cibuly, tak by bylo asi dobrý vidět ještě druhý lékařský posudek. Na Hit Radio už za chvíli Dua Lipa, taky Atmo Music a další nepopulární názor přesně za týden.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Tatart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Fenomén Šance Liga je zpět. A s ní také speciální funkce, které posouvají sportovní zážitek na novou úroveň. Užijte si multidimenzi, sestřihy, živé statistiky, klíčové momenty a zpětné přehrání. Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
5: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
6: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
5: Začneme očistnou koupelí nohou.
6: Následuje relaxační masáž.
5: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
6: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
5: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

minut. Posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne s Jirkou Plnářem. A pánové, máte rodinu? Jakože jste tátové od rodiny? Jestli jo, tak já mám pro vás úkol. Je to teda hodně náročná challenge. Hodně těžká. Velmi, velmi až extrémně náročná, jo? Ale může vám zachránit celou rodinnou dovolenou. Zkuste na rodinný dovolený, alespoň na chvilku, uskromnit svůj humor, jo? Ono totiž jako velmi často je jednou z nejničivějších zbraní v celém vesmíru právě vtipnej táta na dovolený. Jo, teď je jasný důkaz, který se stal tady v Česku, konkrétně na letišti v Praze. Tady jeden táta od rodiny, tak nahlas prostě akorát řekl: jsem terorista! Jsem

Je to stálo celou dovolenou. A je to tak velký extrém, že se o tom mluví v rádiu, že se o tom píše všude na sociálních sítích. Tak zkuste, jak říkám, alespoň chviličku uskromnit svůj humor. Já do toho půjdu s váma. Už teď vím, že se mi to asi nepodaří, ale zkusíme to. Na Hit Rádiu si dáme další hity, za chviličku Miles Smith a teď taky vzpomínka na 80. léta.

0: Will Smith na Hit Radio chviličku před 3:15. To je chvíle, kdy se s vámi Jirka Plnář loučí. Díky za to, že i dneska odpoledne jste poslouchali Hit Radio. Věřím, že dál zůstanete společně s námi, protože od 15 hodin už se na vás těší taky naše oblíbená odpolední show. Do té doby z hitu ještě například Ale Farben nebo naši oblíbení Blink 182. A já se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin srdcovky a mezi 12 a 15 vám budu rozdávat 10 000 korun na pohonné hmoty. Tak se smějte, přežijte to vedro a zítra ahoj.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude je fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Zdar, spolehlivě na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
6: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Pánem jsou málo ty majky, ale to... Jo, slyším.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku v obci Syrovice, naboural osobák do domu, zasahují tam záchranáři, dejte tam velký pozor. Nehodu máme taky ve Stonařově na Jihlavsku a v tuto chvíli je tam silnice uzavřená. A havárie se stala i v Havlíčkově Brodě v Nádražní ulici. Tak velký pozor na cestách a kdyby cokoliv, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers, jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Uvedl to minister školství Robert Plaga s tím, že to vyplynulo z jeho schůzky s premiérem. Údajná úspora 50 miliard korun je nereálná, jak Plaga zdůraznil. Diskuzi o efektivitě českého školství podle něj nelze řešit tupými škrty. Na jeden předpis bude možné vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodl o tom rezort zdravotnictví. Do Česka už dorazilo 1000 balení léku tamoxifen Orifarm, který se postupně rozváží do lékáren. Evropská unie vyhlásila výběrové řízení na vybudování až 7 velkých datových center pro umělou inteligenci. Původně se přitom hovořilo jen o 5 takzvaných gigafactory pro AI. Výzva je otevřena do 12. listopadu. Zájem ucházece o vybudování jedné z těchto továren už dříve oznámilo i Česko. Fotbalisté Jablonce dnes budou doma s Varaždinem odvracet konec v evropských pohárech. Čeká je odveta druhého předkola konferenční ligy. Před týdnem Jablonec prohrál v Chorvatsku 2-3. Dnešní utkání začne v 6 hodin večer. A jdeme na počasí. Na Vysočině Koberovice u Humpolce hlásí už 36 stupňů, což jsou snad i dnešní maxima. Naopak Černovice na Pelřimovsku asi 31,5 a v noci to spadne na 20 v údolích i k 15 stupňům.
1: Hit Radio Vysočina.
8: A dneska budeme samozřejmě ty teploty i monitorovat. Klidně nám dejte vědět, kolik aktuálně a kde měříte na Vysočině. Jo, WhatsApp náš je k dispozici 725 44 38 37 a taky můžete hodit tip, kam dnes na pořádnou parádní koupačku tady na Vysočině. No prostě letní téma, venku tropy, tak vám přejeme, ať to všichni přežijeme. A tady už Bon Jovi.

0: Farna a Miraj na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut k tomu. Dneska tropické odpoledne, koukám tady na teploty na Vysočině, aktuálně Havlíčkův Brod 32 stupňů, Market přikivuje, Pelhřimov dokonce 34 stupňů. Dejte nám vědět, kolik vy měříte, můžeme se takhle trumfovat, kde, kolik a jak.
1: Mě by zajímalo, kde je nejméně.
0: Tam
1: bych možná radši utekla, než kde je nejvíce. Kde je nejvíce, tomu se radši vyhnout, že jo, ale ono to nejde, no.
0: Hele, nejméně se těžko hledá, co koukám tady do té teplotní.
1: No všechno je to nad 30 prostě, viď.
0: Teplotní. Jako na Žďársku 31.
1: No, tak na Žďársku mají docela
0: ale
1: ještě.
0: To je stejně neskutečný. Jako dejte nám vědět ze Žďárska, já nevěřím tomu, že tam je všude 31 stupňů, tam jsou lesy, tam musí být někde příjemně, ne? Jako víš, jako
1: dneska
0: hezký.
1: Asi, nevím, dneska ne? Asi ne. Někde hodně, hodně hluboko do lesa.
0: Dejte nám
1: do
0: vědět,
1: jeskyně.
0: Dejte nám vědět, kam máme zajet, abychom se schladili. Jo, tip na nějakou jeskyni, jak říká Marke. No. My posíláme další hity Benson Boone nebo Sean Baker k té koupačce. Mimochodem i koupačku můžete doporučit, někam bych večer klidně vyrazil. Hey, hi, hello, právě teď. Hey,

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone na Hitrádiu Vysočina po čtvrt na čtyři. My dneska řešíme vedro, kdo ho neřeší, že jo. Ptáme se vás, kolik aktuálně měříte. Market tady napadlo třeba zjišťovat, kde měříte nejmíň, abychom tam vyrazili se schladit. A píše nám Jirka z Pelřimovska, že byli se podívat na výletě v Chýnovské jeskyni.
1: A vida.
0: Ano, a tam je teplota prý okolo 5 stupňů.
1: No tak to je zase málo.
0: Málo, ale jako na velmi příjemný schlazení, na prohlídku.
1: No to asi jo.
0: To stojí za
1: ale
0: to.
1: Ale vzít si sebou zase prozněnou zimní bundu.
0: Ano, ano. Jinak na Pelřimovsku 34 teď aktuálně.
1: Tak to už je lepší ta jeskyně, no.
0: No tak, ale každopádně děkujeme za zprávu Jirkovi, díky, že vysíláte s námi.
1: Píše nám i Iva a Katka a ty se shodli. Ty teda reagují na to koupání, jak jsme se vás ptali. Tak to teda shrnu, holky mají nejradši svůj bazén na zahradě a to jim prý ke štěstí stačí, hlavně tam mají své soukromí a to je pro ně to nej. Katky jsem se ptala, ale kolik má bazén stupňů? Jo, tak napsala, že 35. Prostě kafe, tak to jako ne, díky.
0: Informace pro pány, kdeže teda ten bazén mají?
1: Na Jihlavsku.
0: No, to je docela jako široký. No, tady nebudeme jezdit jako po Jihlavsku.
1: Jak ho hledat, kde má Katka bazén, jo. A Iva ještě poslala fotku teplotu vzduchu v Lukách nad Jihlavou přes 34, tam mají.
0: Mě by stále zajímalo, kde mají holky ten bazén, no. Že bychom třeba nakoukli, když je to taková soukromá záležitost, rozhodně by to bylo zajímavý. Nickelback, už za chvilku.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i postilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 000 měsíčně. Více na www.sankro.cz.
8: Sankro.cz.
9: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Joe na Hit Rádiu Vysočina, o půl čtvrté přejeme hezké tropické odpoledne. No a my vás budeme zvát na tento víkend, na zítřejší konkrétně 15. hodinu, protože to nám odstartuje v pořadí druhá summer party na Hit Rádiu Vysočina. Ano, zítra v 15 hodin to odstartuje, budeme si hrát ty největší letní hity za posledních 30 let až do nedělního večera. A jednu takovou ochutnávku tady máme. Ten hit nese název One Night in Ibiza. Jedna noc na Ibize a já jsem si jako teenager moc přál právě tohle zažít teda.
1: No tak já teda už nejsem teenager a přeju si to stále.
0: Jo, vyrazila bys, já nevím, jestli už bych měla tu správnou energii.
1: Já jo.
0: Jo?
1: Já jo, já mám energie, můžu ti půjčit nějakou.
0: Tak pokud byste chtěli Markétě splnit nějaké přání, víte, kam jí pozvat, jo, jo. Na Ibizu. Ona teď nejede na Ibizu, zítra odjíždí na dovolenou do Chorvatska?
1: Do Chorvatska, odjíždíme s rodinou celou. Tak Ibiza to není, ale party si tam udělat můžem taky, hele.
0: Jo, může to být jedna noc v Chorvatsku, dobře. No každopádně, pojďme si dát jeden tropický letní hit a už zítra odpoledne to s víkendem odstartujeme. Prostě summer party, tak jak se sluší a patří. Tady už Mike Candice, One Night in Ibiza. Yeah.

0: co se děje na Vysočině.
1: Až do neděle se v Třebíči koná festival židovské kultury Malechajim a užít si tam můžete přednášky, workshopy pro dospělé i děti, divadla a koncerty. V sobotu můžete vyrazit do Plařimova na Den vína, který se koná na venkovní scéně před kulturním domem Máj, a v neděli zveme do hotelu Kouty u Letče nad Sázavou na další letní lesní koncert. Čeká vás divoká jízda, plná balkánských rytmů a dechových nástrojů v podání kapely Circus Brothers.
2: No a samozřejmě těch akcí je víc než dost a další tipy najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechajim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
5: Tatart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky Elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro anglickou slaninu speciál 100 gramů za 19,90 a čokoládu Milku v Billa klubu za 27,90. Billa, to dobré začíná u nás.
7: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Zdar, spolehlivě na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

10 minut 16 hodin a po 16. hodině náš biják. A dnes, prosím pěkně, hrajeme o 4 lupeny do multikina Cinestar. To je pořádná dávka s hudební filmovou ukázkou. Stačí uhádnout v našem bijáku a ty 4 lístky jsou vaše. Tak připravujte telefony, budou se hodit. Tady už Coolio.

0: 16. hodinou, přejeme hezké čtvrteční odpoledne, tropické. Za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčsku v obci Nové Syrovice probíhá vyšetřování nehody. Jeden pruh je tam uzavřený. Vyprošťovací práce probíhají také ve Stonařově na Jihlavsku, kde se srazila dodávka s osobním autem. A havárii máme hlášenou i z Havlíčkova Brodu z Nádražní ulice. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
10: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 7. a 8. srpna Hrad ve Veří u Brna. Harley,
10: Xindl X,
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 7. a 8. srpna na Hradě ve Veří u Brna za podpory Hit Rádia Vysočina.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
11: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
12: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Kybernetických útoků na firmy v červnu přibylo. Jejich počet se meziročně zvýšil o zhruba 35% na průměrných 3000 incidentů týdně, což Česko řadí na druhé místo v Evropě. Evropský průměr byl ve stejném měsíci zhruba 1600 útoků. Na Vysočině dnes hygienici prodloužili zákaz koupání v přehradě Trnávka. Vydali ho před dvěma týdny. Koupat se nedá ani v rybníku Kachlička, kde stopka platí už od června. Množství senic zhoršilo v posledních dnech i vodu v domanínském rybníku, kde se voda ke koupání nedoporučuje. Evakuace na řeckém ostrově Kréta se dotkla i českých turistů, a to kvůli lesním požárům. Cestovní kancelář Blue Style přesouvala do náhradního ubytování 6 lidí. Už dnes se ale mohli vrátit do svých hotelů, protože situace v zasažené oblasti je nyní pod kontrolou. A teď něco pro příznivce seriálu Policie Modrava. Na radnici v Kašperských horách je k vidění unikátní výstava snímků pořízených přímo během natáčení. Expozice bude přístupná až do konce září. Policie Modrava se točila na různých místech Šumavy, kromě Modravy také třeba na Srní nebo na Kvildě. I konec pracovního týdne bude na Vysočně slunečný a horký. Teploměr nám ukáže hodnoty od 35 do 38 stupňů.
13: Hit Rádio Vysočina.
0: Tak Zuzce, děkujeme za zprávy, za rekapitulaci a připomenutí toho, že opravdu máme tropické odpoledne. My tady z Market monitorujeme tu situaci a na Třebíčsku asi největší teplo aktuální.
2: Přímo Třebíč 37,4 stupně.
0: No ale to je fuj teda, to je hnus.
2: Posíláme tam nějaký hity asi možná, co?
0: Ano, a máme připravený biják, už za chvilku výzva 4 lupeny ve hře.
15: Hit Radio. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Na Hitrádiu Vysočina a 4 lupeny do multiky na Sinestar. Ve hře volejte právě teď 725 44 38 37. Stačí uhádnout hudební ukázku v našem bijáku. Tady už Ray.

0: Ale pozor, 4 lupeny do Multikina Sinestar v našem bijáku, to tady opravdu velmi, velmi dlouho nebylo. Na drátě Jarka z Uhelné Příbramy, tak zdravíme tam Jarku ještě jednou, ahoj, hezký odpo.
1: Krásný odpoledne, zdravím.
0: Jarko, co právě teď děláš v těch tropech?
1: Co právě dělám, věštěla jsem prádlo, teď odpočívám, no a teď budu soutěžit.
0: Jasně, jasně, hezky popsáno. Jarka říkala, že tam měří nějakých 33 stupňů, a tak jsem se ptal, ano, jestli je spíš skupina, že jako vedro ano, anebo ne. Jarka říkala, pánbůh zaplať za to, že je teplo.
2: Jo, no tak vidíš, to je hezký, někdo je s tím spokojený.
1: A jak my dva. Takhle, kdyby třeba opravdu 2 dny pršelo, tak by lidi nadávali ještě víc a tohle se dá vždycky nějak tak schladit nebo se někde prostě před tím teplíčkem schovat příjemně než před deštěm.
0: Aha, třeba do kina, viď?
1: Třeba.
0: Super, 4 lupeny do Multikina Sinestar ve hře. Jarko, dneska připravená hudební filmová ukázka, velmi známá melodie ze známého filmu. Na tobě je říct přesný název toho filmu. Seš ready, jdeme na to?
1: Zkusíme to, ano.
0: Tady to je.

0: Tak.
1: Tak to bylo hodně krátký.
0: Bylo to nějakých 14 sekund necelých? A nás zajímá, z jakého filmu to bylo.
1: Třeba Titanic, nebo Ledový království.
0: Titanic a tam manžel říká Ledový království, jo?
1: Ano, buď a nebo.
0: Tak buď a nebo. A teď nám dáváš na výběr, co máme teda říct, nebo to určíš.
2: Pojďme nějaký vybrat z toho název. Nebo jestli tak, máte ještě jiný třeba. Typy?
1: Ne, asi ne. Prostě to bylo dost těžký pro nás. Zkusím to Ledové království.
0: Ledové království, říkáš. Dobře. Pojďme zkusit Ledové království. Jarko, bohužel, Ledové království to nebylo, ale nemusí tě to vlastně moc mrzet, protože ani Titanic to nebyl.
1: Jasný.
0: Byl to film Gladiátor.
1: Tak to jsem ani neviděla.
0: Neviděla jsi Gladiátora? Tak to...
1: Na to budu podívat někdy, nebo si to pustím.
0: No však, hele, to rozhodně doporučuji. Každopádně děkujeme, že to bereš takhle sportovně. Měj se krásně a užívej tady toho tropického počasí.
1: Ano, taky se mějte.
0: Ahoj.
2: Tak ahoj, krásný den přejem.
0: No tak dneska teda bohužel opět bez lístku, to znamená, můžeme potvrdit, tento týden jsme ještě žádný lístek do Multikina Sinestar nerozdali, Jarka vám ho tady taky nechala.
2: Pěkně se nám to tam hromadí teda.
0: No a zítra v rámci Summer Party, kterou odstartujeme, tak rozdáme v našem bijáku možná 5 lupenů do Multikina Sinestar.
2: No to už by byl krásný vstup do toho víkendu.
0: Tak po 16. hodině zítra jdeme na to. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Studentská pláň Marka Ztraceného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývá 8 dní.
1: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: Ježíš, to bude boží. Bude to boží, Markét poslouchá. Ty tam slyšíš nějaký skoky do vody, viď?
1: Nějaký šplouchání, ale nevěděla
0: ne,
1: jsem
0: to. To je Mára Ztracený a jo, hitovka naživo, live nahraná z Edenu.
1: Jo,
0: a já říkám, bude to boží, protože...
1: Bude ten koncert monstrozní.
0: No jasně, Letenská pláň už 7.8. příští týden v pátek, 8 dní. Ježíš, úplně když jsem slyšel teď ten... nádherný sbor, zpěv prostě těch 30 000 lidí tam bylo v tom Edenu. Masakr a neskutečně se těšíme právě na Letenskou pláň Marek Ztracený. Bude to velký.
1: A my už tady taky vlastně na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina hlasujeme o tom, kterou písničkou by měl ten obrovský koncert začít. Tak měla by to být píseň Ztrácíš nebo Minulost. Zítra se dozvíme výsledky z této ankety.
0: A pokud byste si chtěli naposlouchat prvotřídní playlist, tak sám osobně Mára Ztracený připravil na Spotify playlist na Letnou. Říká, že... pokud se nepletu, víc jak 70% hitů právě z toho playlistu tam zazní.
1: Hezky, on se na to taky hrozně těší, já jsem viděla ta jeho videa, pro něj to je úplně, že má husí kůži a splnění dalšího snu, dalšího milníku, moc mu to přejeme.
0: Myslím, že ta husina hlavně na místě v pátek 7.8. to bude velký. Za chvilku od nás Lost Frequencies anebo Alvaro Soler.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí. Už tento víkend na Hit Radio. Hit
3: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Fun Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na funfactory.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Rychlártem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90. Penny.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
12: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies na Hit Rádiu Vysočina o 16:30. Dneska, pokud byste chtěli něco oslavit, tak prosím pěkně, je Mezinárodní den přátelství, tak já ti, Market, přeji jen to nejlepší.
2: Jo, ty jsi zlatíčko, tak to já ti taky přeju, příteli, můj jen to nejlepší.
1: Jak by se měl slavit Mezinárodní den přátelství mimochodem? Jak by se měl oslavit?
2: No, tak záleží, kdo jaký jsme, že jo, tak ty bys asi to oslavil tak, že půjdeš někam do lesa, do přírody.
1: No, ale tak jako většinou se to slaví právě s tím přítelem, ne?
2: No,
1: s těmi přáteli.
2: No, tak...
1: Tak jak by se to mělo oslavit?
2: Nevím, co ty, kam bys mě vzal?
1: Ale já si myslím, že by to měla být neřízená party.
2: Neřízená party, že jo, tím jsem naprosto v souladu.
1: Tak pokud si nějakou party hezkou chcete udělat dneska večer, takhle ve čtvrtek, tak po 18. hodině budeme opět servírovat ty největší pecky let 80., 90. a milénia a jednu takovou ochutnávku tady pro Market mám. Mike Oldfield, Man in the Rain.
2: Krásný.
1: A to je hezký, to je i o dešti, ten bychom si možná i přáli
2: ano,
1: trošku.
2: Ano, je to tak. Moc děkuju všem přátelům, posílám i já tuhle krásnou muziku.

0: turns slowly. City na Hitrádiu Vysočina před 4:45. My přejeme hezký čtvrtek a možná pokud byste chtěli, aby byl ještě o kus hezčí, tak máme jeden takový tip, co případně dneska v tom tropickém večeru, v tropické noci dělat.
1: Já myslím, že není nic ideálnějšího, než vyrazit na letní kino.
0: Souhlasím.
1: A právě dneska v Jihlavě můžete vyrazit na pohodovou českou filmovou komedii Poberta, ale samozřejmě letní kina na Vysočině se konají taky jinde, třeba v Okříškách na Třebícku. Tam bude promítání zítra od 21 hodin a bude to i s pohádkou Princezna stokrát jinak. Užít si letní večery pod hvězdami můžete i v Brtnici na Jihlavsku v Klášterní zahradě, a to 7. srpna od 21 hodin, nebo v Lipnici nad Sázavou v pátek 7. srpna taky vlastně,
0: to už je
1: a film 6 gramů, to je příští týden, kdybyste chtěli plánovat.
0: No tak vzhůru užít si nějaké letní kino, myslím si, že to počasí je na to úplně ideální, protože v noci se stejně moc spát nedá, teda alespoň z vlastní zkušenosti soudím, tak bych možná dneska právě na letňák vyrazil a užít si to.
1: Třeba se tam s Markem potkáte.
0: No vidíte, takže plány jsou jasný, Katy Perry anebo hodiny, to jsou plány našeho playlistu už za malý okamžik.
2: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce. Tohle byla tvoje první diskotéka. Tohle bylo tvoje první léto na vlastní pěst. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta najednou. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Třebíče. Už 4. a 5. srpna ožije podzámecká niva v Třebíči rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo legendární Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prosecco přesně v italském stylu?
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
8: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
9: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
8: Začneme očistnou koupelí nohou.
9: Následuje relaxační masáž.
8: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
9: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
8: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
2: Hit Radio Vysočina.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.
11: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

Katy Perry na Hit Radio Vysočina za 10 minut, přesně 17 hodin. Tohle si zaspíváme zítra. Ano, zítra pátek, dneska čtvrtek, to se říká, že malý pátek. Každopádně za chvilku 17. hodina, za chvilku další aktuální zprávy, taky pohled na silnice, Zuzka to všechno ladí. Úderem celé se dozvíme vše, co potřebujeme vědět. No a do té doby další hity Lady Gaga nebo právě teď Disturbed.

0: Shakira na Hit Rádiu Vysočina, to je letní záležitost před 17. hodinou. Zuzka připravená nese aktuální zprávy, za chvilku je naservíruje a teď začínáme jako vždy pohledem na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Žďársku mezi Novým Městem na Moravě a obcí Sněžné probíhají záchranné a vyprošťovací práce po srážce dvou osobních vozidel. U Vyskytné na Palhřimovsku se pak také stala havárie a stále s ní také počítejte ve Stanořově na Jihlavsku. Vaše dopravní info posílíte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers, jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Nafta na Vysočině je zase o něco dražší. Oproti minulému týdnu cena poskočila o necelé 2 koruny. Za litr teď dáme průměrně 44 korun. Benzín se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42,50. Před 7 dny byl o 36 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Jak už jistě víte, následující dny budou v Česku hodně tropické. Někde může být až 39 stupňů. Vysoké teploty mohou mít vliv také na železniční provoz a způsobit omezení dopravy, co si nezapomenout do vlaku během horkých dnů, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
9: Doporučujeme cestujícím vzít si i na kratší cesty dostatek tekutin, případně léky, které pravidelně užívají, a pokud možno využívat spoje na okraji dne. Podstatná část našich vlaků je vybavena klimatizací, kterou pravidelně udržujeme a kontrolujeme tak, aby cestujícím zajistila co největší komfort.
1: A v souvislosti s vedrem některé e-shopy omezují sortiment. Některé dočasně pozastavily zásilky s čokoládou nebo ořechy. Teplota výdejních boxů totiž často přesahuje 50 stupňů. Mimo potravin také tarápí kosmetika, léky nebo doplňky stravy v želatinových kapslích. A závěrem atletika. Na mistrovství Evropy v Birminghamu v srpnu vyrazí 52 českých atletů. Na soupisce chybí český rekordman ve skoku do dálky Radek Juška, který o závody přijde kvůli zranění stehna. A startovat nebude ani tyčkařka Amálie Švábíková, která je těhotná. Také zítřek bude na Vysočině plný sluníčka a i zítra nás čekají tropy. Bude 35 až 38 stupňů.
7: Hit Rádio Vysočina.
0: Zase děkujeme za zprávy, loučíme se, no a Markéty, je to tady.
10: Je to tady, má poslední slova pro tuto chvíli a zítra, hurá, k moři, tak kdo to máte taky před sebou, tak jsem tu s vámi.
0: Ano, tak Markét, užívej, v pořádku se nám vrať.
10: A odpočinu si a v plné parádě no, se těším, ale až za 14 dní.
0: Tak ahoj.
10: Marku, zvládni to tady.
0: No však, budeme smutno. Ahoj.

0: Tak všechno mám.
1: Politika a blízko na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin 8 minut, k tomu takový aktuální čas. Já tady teď čtu, že extrémní teploty mění preference Čechů při výběru nápojů. A teď se podržte, pivo prý stagnuje, normálně jako klesá prodej alkoholického piva. Naopak, rekordně roste nealko a šumivá vína. Vína klasická, naopak jsou v mínusu, klesají. Jo, takže prostě jedeme jiný trend, já ale jdu opět proti trendu, protože já, ten, který klasicky pivo nepije prakticky, tak včera jsem přišel domů a jedno ve mně zahučilo, no prostě vůbec jsem sám nevěřil jako vlastním očím, jak rychle jsem ho jako vypil, jo, takže zase přesný opak, jo, přes rok, co rok to nevypiju skoro pivo a najednou bum, přijde vedro a pivo. No tak každopádně opatrně na ty alkoholické nápoje v těchto extrémních vedrech je potřeba doplňovat tekutiny, ale jiným způsobem, takovým tím nealkoholickým, přesně jak ten trend prostě ukazuje. My posíláme další hity Coldplay, anebo právě teď Robin Schulz In Your Eyes na Hitrádiu Vysočina a přejeme hezké čtvrteční odpoledne, 30. červenec.

Coldplay, Vyprej na Hitrádiu Vysočina, krátce po čtvrt na šest. Dneska 30. červenec a je až neuvěřitelný, že dneska je to přesně 5 let, kdy na olympiádě v Tokiu se Lukáš Krpálek zařadil mezi legendy světového juda, kdy vybojoval 2. zlatou medaili. Tak myslel jsem si, jak kdyby to bylo třeba 2 roky maximálně, ale 5 let, rok 2021, to je fakt neuvěřitelný. No tak zdravíme Lukáše a posíláme další hity. Za chvilku David Guetta.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Sankro.cz. Hledáš jistotu v nejisté době? Jsme firma Sankro z Jihlavy a do našeho týmu hledáme tesaře, stavební truhláře i posilu na foukané izolace. Ukaž, co umíš a řekni si, kolik chceš vydělávat. Nehledáme zaměstnance, hledáme parťáky. Jsme Sankro z Jihlavy a nabízíme až 80 000 měsíčně. Více na www.sankro.cz.
3: Sankro.cz.
2: Varování, nástupem do firmy může vzniknout závislost.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, v tom moři.
13: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
12: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
13: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plavej si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
11: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

David Guetta na Hitrádiu Vysočina za 4 minutky přesně půl šesté. Třebíč má novou interaktivní hru k objevování krás města. Ano, apka je to, můžete si ji stáhnout na webu města Třebíč a princip je zcela jednoduchý. Připraveno je tam celkem 25 kontrolních bodů, které musíte najít a tam tedy kód naskenovat. Trasa vás zavede například k památkám UNESCO nebo na výhlídku z návrší Hrádku k fotopointu do Malebného Lubdolíčka, pak taky ke Geoparku a ke Skalám. No, každá sezóna navíc přinese novou výzvu. Mně se tyhle věci neskutečně líbí, baví mě to, takže doporučuji vyzkoušet, vzít třeba powerbanku, ať vám nezdechne telefon a je to úplně jako ideální. A pak si ještě říkám, že by mohl někdo vymyslet aplikaci, abych stejně tak našel třeba věci doma, že bych jenom chodil s telefonem. Bylo by to super. Třeba v lednici se kolikrát nevyznám, dlouho tam něco hledám. Posíláme další hity, tady už jsou Vanastovy věci.

0: Wave Rádiu Vysočina před 6:15. Myslím si, že až dneska se bude dělat to přesné, ta přesná kontrola měření teplot, jaký byly nejvyšší v maximech na Vysočině, tak si myslím, že se tam zařadí právě Třebíčko, protože na Třebíčku v maximech dneska za to odpoledne 37,5 stupně. Uvidíme, jaké budou ověřené, jaká budou ověřená ta čísla. Každopádně vedro je, tropy pokračují a my hrajeme další letní hity. Za chvilku Daša nebo Imagine Dragons.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a počítejte s komplikacemi na Třebícku mezi Výčapy a Šepkovicemi. Bourala motorka, na místě zasahují záchranné složky, projedete tam s omezením, tak tam bacha na to. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Datart je zpátky. Od čtvrtka pro vás znovu otevíráme naši prodejnu. Najdete nás ve Velkém Meziříčí v nákupním centru Kaufland. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richlartem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Vodní radovánky na Slapech přerušil zásah záchranářů. V oblasti Chotilska narazil vodní skútr s dětmi do skály. Na místě jsou tři zranění, z toho jedna dívka vážně. Pokračuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
8: Na skútru měly být tři osoby, jednalo se o dospělého muže a dvě nezletilé dívenky. Všem třem se podařilo z vody dostat ven. Všichni utrpěli zranění. V současné době jsou v péči lékařů.
7: Dechová zkouška u řidiče na skútru je negativní, policie teď zjišťuje příčinu nehody. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromsø po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
7: Další velmi teplá noc, často tropická, od západu přechodně oblačno, nejnižší teploty 22 až 17 stupňů. Zítra ale nadále horko, jasno, polojasno, později odpoledne a na večer v severozápadní polovině přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech nepatrně chladněji. Vítr bude v bouřkách zesilovat.
9: Co se děje, to už víte. My vám k tomu teď naservírujeme ty nejlepší hity minulosti. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký čtvrtek.

Tonight, New Kids on the Block. Tohle je čtvrtek na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál plný toho nejlepšího, co se skrývá v našem hudebním archivu. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Toho máme plný playlist a až do 21. večerní. Tak doufám, že vám tyhle tři hočky nostalgie vyladí den. Další hit se jmenuje Sledgehammer. Možná už trošku tušíte, že příští 4 minutky nám společnost bude dělat legendární Peter Gabriel.

Well, Who Can Candle, tohle je opravdová klasika, písnička Rescue Me. Už jich máte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. What a Feeling, to je pecka, kterou pro vás máme nachystanou dál. Hit, za kterým stojí Irene Cara, písnička, která se objevila v legendárním snímku Flashdance. Dodnes jeden z nejznámějších osmdesátkových soundtracků. Mimochodem, autorem hudby je další velké jméno, Giorgio Moroder. Tak tančit budeme na Hit Radio už za chvilku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Turistky na pláži u Severního moře, který tam vlezli a normálně si tam čistili zuby, myli si tam vlasy a dokonce se holili. A to jako všude, jo, nekecej. V tom moři.
2: Tak pojďme si říct, že tohle je poměrně netradiční ranní hygiena.
1: To musí být tedy úplně zmatený, jakože kde mají všechny keře najednou?
2: No, chudáci i ty mořský tvorové, jo, protože si představ, jo, že jsi chobotnici, plaveš si takto vodou, potkáváš svých starých známý, medúzu, čau kámo, ježka, mečouna a najednou bobr mořský. Aha, nový druh.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tenhle hlas jste určitě poznali. Richard Krajčo a s ním i skupina Krištof. Tahle písnička ovládla éter poprvé v roce 2001. Skupina Krištof tehdy vydala úspěšnou desku Magnetické pole. Právě tam se Cosmo Shop objevil. Je to single v podstatě o útěku z takové té každodenní rutiny, možná z reality. Tak doufám, že zafungoval a že stejně dobrou roli zastoupí taky Eurythmics se svým hitem The Miracle of Love. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

0: paráda, fantastická věc z dvojice Nicole Kidman a Evan McGregor. Zpívali hit Come With Me. Tahle dvě jména znáte hlavně ze Stříbrného plátna. Písnička Come With Me je jednou z nejkrásnějších filmových milostných písní nového tisíciletí. V roce 2001 tenhle duet zazněl ve filmu Moulin Rouge. V tom snímku se objevila jinak řada dalších známých skladeb, třeba od Eltona Johna, Madony, skupiny Queen nebo Davida Bowieho. Come With Me vznikla ale originálně právě pro film. A co pak pro vás máme dál? Líbím třeba Depešáky nebo Afromena. Pro lepší náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Zdar, spolehlivě na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
6: Radio. Shorty,

0: co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu. Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
4: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
3: Začneme očistnou koupelí nohou.
4: Následuje relaxační masáž.
3: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
4: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
3: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát i v příští hodině. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Are you gonna go my way? To je hit, za kterým stojí Lenny Kravitz. Tohle byl jeden z nejikoničtějších rockových hitů 90. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám do uší dáváme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Na časové ose se teď konkrétně přesuneme do roku 2000. V jeho úvodu britsko-irské duo Moloko obohatilo hudební scénu i singlovkou The Time Is Now, která se objevila taky na jejich desce Things To Make And Do. Hrajeme na Hit Radio Classic pro lepší náladu.

0: Tohle jste určitě poznali. Jednu malou holku zpíval Martin Kučaj a skupina Proud. Ladíte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který v příštích minutách rozezní a rozespívá Madonna. What it feels like for a girl. To je velký hit, který pro vás máme nachystaný. A přidáme třeba ještě roxeťáky. Co vy na to? Od nich The Look už za chvíli. Dobrý večer z Hit Radio.
1: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90. Přestup milénium. Konečná stanice dnešek. Let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem. Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Tuto neděli od 19 hodin vás čeká koncert kapely Circus Brothers, jízda v balkánském rytmu. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
2: Objevte krásu a bohatství židovské kultury. Navštivte festival Malechaim v Třebíči od 29. července do 2. srpna. Připraveny jsou pro vás přednášky, divadla, koncerty a další. Těšit se můžete i na Pressburger Klezmer Band či stand-up Michaela Satmariho. Program na mksotrebic.cz.

0: rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.
1: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

Tohle jsou nezaměnitelný aha, velmi specifický zvuky, hudební styl. Ve čtvrtek večer posloucháte Hit Radio. Konkrétně hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém vám servírujeme, možná teď někomu k večeři, tak ať chutná, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Máme pro vás hity napříč žánry, ten další chytnul vlnu, kdy se při přechodu z 90. do milénia začalo popularizovat Eurodance, Eurotrance, Europop, Alice DJ a čistě pozitivní taneční skladba Celebrate Our Love. Pokud máte rádi třeba ATB, Fragmu nebo Lasgo, tohle se vám bude líbit.

Paul Young, Come Back and Stay. To jsme hráli na Hit Radio. Dobrý večer. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Nekombinujeme pro vás jenom nejrůznější žánry, ale taky jazyky. A do příštích minut máme nachystanou třeba kombinaci češtiny a angličtiny. Je to tak, česká skupina Support Lesbians, toho času zpívající anglicky, a jeden z nejzásadnějších hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek. Hitů jejich kariéry, Sweet Little Something. I tomu budou patřit příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.

0: Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio.
2: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě hodinu vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Tohle jsou legendární Coldplay, jejich nezapomenutelný hit Yellow. Společnost vám při čtvrtku dělá Hit Radio a taky ty největší hity z 80., 90. a milénia. Posloucháte totiž hudební speciál Hit Radio Classic, který bude dál nabízet playlist plný hvězd. Koukám na to, Holly Johnson, Bára Basiková nebo třeba Moby, který nedávno potěšil Českou republiku. Prostě bude co poslouchat a bude to parádní. Tak díky, že

0: Mr. Kiri, to je v podstatě taková charakteristika roku 1985. Tohle jsme tehdy slyšeli z každého rohu. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě do konce hodiny pro vás máme výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak to nebudeme protahovat, ať toho stíháme co nejvíce a pěkně si vyladíme čtvrtek. Fragma může být? Dáme vám jí. Taky Eros Ramazzotti, Tina Turner. No, zase jedno velké jméno za druhým. A skvělé hity. To všechno pro vás máme na Hit Radio. Hit Radio.
1: Dopřejte se výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
2: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
1: Začneme očistnou koupelí nohou.
2: Následuje relaxační masáž.
1: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
2: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
1: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Grand finále je tu. Tohle byla úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. S tím dalším se ale budeme těšit už zítra, zase úderem 18. hodiny. Pro dnešek už se ale vracíme k tomu běžnému playlistu, tak už za chvilku na Hit Radio třeba Pink, taky Black Eyed Peas nebo skupina Jelen. Hezký poslech a super večer.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.